si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků.

Ptáčka žen a ve dešníku tucty her. Miláčka žen a ve dešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý

každou z tajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano. Tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: čertem neduhým.
1: Páni, chytnem druhej dech,
0: to budete koukat.
1: A až nám za pár let
0: staň se osude,
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude.
1: Páni, chytnem druhej dech,

0: co pak, OK to jo, ale co tahle ta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jelení.
0: Tak to je trošku netypická pro tuto dvojici.
1: Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se,
1: skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Uh-huh. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: V následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: to bylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem

0: vězeň. Jo, je.
1: Co děláte, když se to natáčí?
2: To se natáčí tohle?
3: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
4: To je Suprafon?
3: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
4: Teď já dělám, co můžu.
3: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
4: To tak já

0: když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, a já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co vás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý sbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi. Nebo
1: no je... tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Mm-hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšujeme.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí.

0: Štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
1: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
0: Výborně.
1: Po oslavách.
0: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
1: Dobře.
0: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
1: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
0: myslím,
1: máme
0: že
1: na začátek?
0: Uršula určitě jako každá dáma ráda sní.
1: Co sní?
2: No, myslím jako sen.
1: Jo, tak. Dobře.
2: No, tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
1: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude. Televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější.
1: Tady.
0: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam, oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci,
1: si dám.
0: Ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je. Yeah.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála.
0: Ano,
1: aby jsi si ji potom pustil a měl si to komplíte.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hle, tak já tu polivku ani nějak
1: no,
0: nebudu.
1: No právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbal,
1: no,
0: já?
1: Hájni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: to
0: tě.
1: To víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, já, kam
2: počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je. Yeah.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste se nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom říká... si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlednou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavní víme.
6: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás.
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, zdraví. Dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8.
11: Díkej.
10: 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22.
11: 29. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat. A
12: ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Yeah.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
15: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 01 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím, tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je básnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: jo. No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otvíráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme také.
6: Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde, já se doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. No, čiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
11: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. A jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
5: teda...
12: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry. A pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
11: tak jsem sundal
13: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otajírák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez toho.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstna.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo. Vybíráte si, dámy a páni, u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme, Hurvínka, pouště dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle.
2: Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No
12: a přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsa.
12: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že
1: to
12: je,
1: je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvalitu vody v řece Úhlavě sleduje speciální měřicí zařízení. Vláda chce z kraji sestavit mapu míst nejvíce zasažených suchem. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začali silničáři zabezpečovat skalní úsek a bude polojasno, postupně se zatáhne místy slabý déšť. Teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv přeje Andrea Samešová. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřicí zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Dorase jsou tato zařízení v republice pouze dvě.
2: Tepelně izolovaný plastový box je osazený speciálními jednotkami, které odesílají naměřená data a zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. A v tom boxu máme taky automatický odběrák, který si bude nasávat automaticky vzorky.
0: Měřicí zařízení bude sledovat především kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začala sanace dvou rizikových skalních úseků u Tepličky. Speciální firmy tam odstraňují nestabilní kameny převážně horolezeckým způsobem. Svah následně zpevní ocelové sítě a ochranné ploty. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na silnici první třídy číslo 20 odstraníme nestabilní kameny a náletovou vegetaci. Skalní svah očistíme a následně ho zabezpečíme ocelovými sítěmi a ochrannými ploty. Řidiči musí v místě prací počítat s částečnou uzavírkou. Dopravu budou řídit semafory. Práce za 6 milionů korun potrvají do konce října.
0: Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
4: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatku České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
0: Stát plánuje ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořit mapu míst nejvíce zasažených suchem. Uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude zhruba 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji a právě tam bude směřovat finanční pomoc. Příští pondělí se podle premiéra sejde Ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a nechybí v ní ani zástupci samospráv nebo hasičů.
1: Sport.
0: Fotbalisty Červené zvezdy Bělehrad povede v dvojzápase s Plzní na závěr kvalifikace Evropské ligy nový trenér. Srba Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci ligy mistrů nahradil Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktoria v

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Rokycanské třídě je uzavřen ve směru do centra odbočovací pruh před křižovatkou s ulicí Vavřínova. Důvodem je výstavba opěrné zdi a na dálnici D5 pozor za Prahou. Od 2. kilometru ve směru na Plzeň se dokončují práce na vozovce a levý pruh je uzavřen.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách v podání Andreje Samešové už Karel Zich a následně také Helena Vondráčková s Václavem Neckářem, ti všichni v hudebním programu právě začínajícího Dobrého rána. Přejeme vám hezké úterý, dneska je 18. srpna a Helenám všechno nejlepší k svátku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co se obyčejně dělá v parlamentu?
1: Že se tam zasedává a domlouvá se, co se děje tady ve státu. Vymýšlení, kde budou další střediska.
2: Nic.
3: Schvalují se zákony.
4: Dělá se třeba něco, co se potřebuje, já nevím co.
5: Hádají se, jestli je lepší ČSSD nebo ODS.
6: Hlasuje. Perou se.
7: Prdí. Mluví.
8: Říkají tam kraviny.
9: Vůbec se neshodnou na zákonech.
10: Poštichujou se a fackujou.
11: Pijou pivo.
12: Říkají si tam vtipky.
13: Hádej se, co bude dál.
14: Pijou se úplně naprosto a pak jdou schvalovat zákony.
15: Urazí se. Křičí na sebe.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 17:45. Původně stát počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová, a to i přesto, že už od příštího roku ubude kvůli přísnějším pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. Takže pro koho tedy přípravné třídy vlastně budou? Dozvíte se za chvilku.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku polojasno, během dopoledne se od jeho západu zatáhne a objeví se i slabý déšť, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia, vád bude mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 20 minut. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září roku 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje pro to, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Klatovské nemocnici chybí krev téměř všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat, a dorazit mohou i prvodárci. Jak informuje nemocnice na sociálních sítích, zásoby tradičně snižuje doba dovolených a cestování. Společnost Plzeňská teplárenská připravuje stavbu paroplynového cyklu. Půjde o poslední krok k odklonu od spalování uhlí. Práce začnou v areálu teplárny na Doubravce v září a vyjdou na téměř 3,5 miliardy korun. Hotovo bude do roku 2029, potvrdila mluvčí společnosti Petra Sígrová. Plzeňští strážníci dnes zájemcům označí jízdní kola speciálními značkami. V případě krádeže známka pomůže s identifikací kola. Na hrázi velkého boleveckého rybníka si bude možné nechat označit i elektrokolo, koloběžku nebo kočárek od 14 do 17 hodin. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO bude dnes jednat s dalšími ministry o jednotlivých rozpočtových kapitolách pro příští rok. V pondělí po jednání vlády uvedla, že má k dispozici přehled požadavků rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Návrh rozpočtu musí předložit do konce září. Jiří Lahečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci pro zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Nominoval je kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. A ještě počasí. Dnes bude ráno polojasno, dopoledne se zatáhne a hlavně na jihu regionu se objeví slabý déšť. Později odpoledne už bude pršet spíše na severu kraje a večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Třemošné na Plzni severu platí nově uzavírka na silnici 180 v místě křižovatky na Záluží. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa vede přes Plzeňskou ulici v Třemošné směrem k Plaské ulici v Plzni a dále přes Studentskou ulici. Omezení potrvá do konce srpna. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno v 5 hodin a 33 minut. Felix Nass byl hajným u rodu Lamberků. Kromě práce pro panské lesy byl znám také jako léčitel, a to nejen lidí, ale i zvířat. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvilku řekneme víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5:38, aktuální čas. Pracovitý a oddaný hajný vždycky byl a stále je pro majitele lesa opravdový poklad. Takovým pokladem byl pro Lamberky ze Žichovic jejich hajný Felix Nás, který se staral o lesy v okolí Soběšic. Jeho životní příběh vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské. Felix Nás se narodil přesně před 185 lety, 18. května 1841 v Bedřichově nedaleko Pacova. Jeho otec Josef tam působil jako hajný, a tak budoucí zaměstnání nejen malého Felixe, ale také některých z jeho dalších 6 sourozenců bylo jasné, bude hajným.
2: Když bylo Felixovi necelých 23 let, pobýval už v okolí Žichovic, Strašína a Soběšic. V listopadu 1883 se v obci Bukovník oženil s panskou služebnou Terezí.
1: Felix Nás svoji práci miloval a byl jí oddán stejně jako svým pánům, rodu Lamberků, o jejich lesy pečoval a staral se hlavně o lesní zvěř, kterou Lamberkové tak rádi lovili. A nejen to, svoji oddanost dával najevo tím, že do opracovaných žulových kamenů vytesával oslavné nápisy svým chlebodárcům i samotnému císaři Františku Josefu I.
2: Jeho horlivost a oddanost se dotýkala i rodiny. Údajně své ženě zakazoval pálit v kamnech klestí, které by mohla sbírat v panských lesích. Jestli tomu tak bylo, jisté není. Co však víme s určitostí, je to, že Felix Nás pomáhal lidem. Sbíral a zpracovával byliny, pomocí kterých léčil, a byl znám i jako rovnač kostí. A to jak zvířecích, tak i lidských.
1: Manželé Názovi měli 7 dětí. Felixe, Karla, Antonína, Eustacha, Julia, Marie a Anu. V otcových šlépějích se jako hajný vydal syn Karel. Ten bohužel zahynul tragickou smrtí.
2: Karel, který působil v Hájence v Buděticích, tragicky zahynul na posedu Čepična v roce 1931 ve věku 43 let. Vyšetřování zcela neodhalilo příčinu smrti. Lidé věřili v zastřelení pytlákem, ale mohla to být i nešťastná náhoda.
1: Jeho otec Felix Nás skonal o mnoho let dříve v době zuřící druhé světové války v polovině prosince roku 1917. Celý svůj život byl považován za dobrého člověka, který pomáhal všem, kteří pomoc potřebovali, a jeho život zůstal bez poskvrny.
2: Hájence, ve které žil, se říkalo u Názu, později u Repšteka, po hajném Rudolfu Repštekovi. Ta byla v 50. letech minulého století zbořena a tak po Felixu Názovi zůstaly pouze 3 opracované žulové kameny s nápisy, které do nich vytesal, a mnoho douglasek, které za svůj život vysázel do Soběšického háje.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kultura v regionu, naše další téma ještě před 6 hodinou, teď máme 5 hodin a skoro 45 minut.
1: Počasí.
0: A povíme vám, jak dnes bude. Zpočátku polojasno, během dopoledne se od jeho západu zatáhne a objeví se i slabý déšť. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkový.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio

0: ještě v limbu, ten přijde o následující rubriku. Máme 5 hodin 50 minut, přejeme hezké ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: V rámci festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu začne v 17. hodině v synagoze v Hartmanicích koncert, na kterém zazní dvě violončela a jedny housle. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza a jeho okolí pokračuje Sportmánie. Areál je otevřen od 14 do 20 hodin. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, se konají prázdninové dílny na téma loutkohraní. Děti od 2 let mohou objevovat kouzlo loutek. Program se uskuteční v čase mezi 10. a 14. hodinou. V kulturní a kreativní zóně Depo 2015 v Plzni vystavuje svá díla umělecká skupina Kviš Kvaš. Pestrý výběr výtvarných děl je k vidění do 15. září. V kostele Nejsvětější Trojice Srní zazní od 19 hodin tóny v rámci svatojanského hudebního festivalu. Návštěvníci uslyší hoboj a kytaru. V kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela a kostnice. No a v muzeu Šumavy v Sušici můžete mimo jiné vidět výstavu 130 let rybářské organizace v Sušici. Výstava nabízí například historické i současné fotografie a exponáty rybářského náčiní. Potrvá do 10. října.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policisté kontrolovali rybáře na přehradě Hracholusky. Klatovy postavili z dotací Evropské unie chráněné bydlení. A bude polojasno, postupně se zatáhne místy slabý déšť, teploty do 20 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Desítky rybářů zkontrolovala policie na březích přehrady Hracholusky. Společné hlídky tvořily kromě místních policistů i příslušníci cizinecké policie, pracovníci povodí Vltavy a členové rybářské stráže Českého rybářského svazu. Cílem kontrol bylo odhalit protiprávní jednání, případně porušování pravidel rybolovu. Podle krajské policejní mluvčí Evy Červenkové policisté zkontrolovali celkem 58 lidí.
4: Z čehož bylo 42 našich občanů a 16 cizinců. Všichni kontrolovaní cizinci měli své doklady v pořádku a na našem území pobývali legálně. Policisté odhalili celkem 4 přestupky proti majetku, které vyřešili pokutou příkazem na místě.
2: Členové Českého rybářského svazu při kontrolách zjistili 3 přestupky a řešili je domluvou. Klatovy postavili s pomocí evropské dotace objekt chráněného bydlení s 5 byty se 7 lůžky. Má i komunitní prostor a zázemí pro pečovatelky. Jak uvedla mluvčí města Radmila Nagovská, stavba včetně vybavení vyšla na více než 31 milionů korun. Podobné zařízení zatím v Klatovech chybělo a lidé museli využívat služby například v Plzni nebo Přešticích. Do bytů se začnou první obyvatelé stěhovat na podzim. Zařízení lidem s různými typy zdravotního postižení umožní žít co nejvíce samostatně, ale k dispozici budou mít i kvalifikovaný personál. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru iRozhlas to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Podrobnosti najdete na serveru irozhlas.cz.
3: Sport.
2: Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili 11 ze 16 párů, které se utkají o prémii $1 000 000 v týdnu před začátkem Grand Slamu. Do hlavní soutěže se na základě singlového žebříčku dostali například Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem, Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem anebo Iga Świąteková s Kasperem Rudem. Kvalifikace se bude hrát v pondělí 24. srpna.
3: Počasí.
2: Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku polojasno, během dopoledne od jihozápadu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jihozápadní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat, teploty 17 až 20, na horách 14 až 16 stupňů. Var bude mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná. Více zpráv najde

0: a provoz řídí semafory. A ve Stodě na Plzeňsku platí omezení v Hradecké ulici, důvodem jsou také stavební práce, provoz je řízen Kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jezdci na koních v červené košili se žlutým šátkem a brašnou plnou pohlednic a zásilek. To znamená jediné. V Českém opět projíždí štafetová přeprava pošty podle historického amerického Pony Expressu. Letos už po 42. a na jednu z jejich zastávek na nádvoří hradu Švihoch na Klatovsku se živě podíváme už za několik okamžiků. Přejeme hezké úterý.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Co aktuálně nejvíc zaměstnává veterináře, jaké potíže přinesla domácím mazlíčkům velká vedra? Zeptáme se už dneska dopoledne doktora Františka Zahrádky, tak poslouchejte krátce po 10. hodině. Teď je 6 hodin 12 minut a je tu kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
4: Briste se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětský komunisti, s prozbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
3: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: 6:18 v Plzeňském kraji aktuálně zažíváme většinou polojasné nebo oblačné ráno beze srážek. Teploty jsou mezi 10 a 13 stupni Celsia. Čeká nás nejchladnější den týdne a odpoledne může i zapršet.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasné, během dopoledne se od jeho západu zatáhne a popoledni a během odpoledne se od západu objeví na řadě míst slabý déšť, a to zejména na horách a v jihozápadní polovině kraje. Mimo hory čekáme srážky spíše jenom občasné, často velmi slabé, večer a později večer budou pozvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
2: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
3: To není idea a nebo ideologie, to je podložen faktama.
2: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
4: Tam, aby stálo 10 větrníků, 4 kilometrů vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
2: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6:23. Česko v těchto dnech křižuje štafetová pošta Pony Express. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. Lidé tak i u nás můžou poslat speciální pohlednici nebo zásilku po kurýrech na koních a jednu ze zastávek by právě teď měli mít na nádvoří hradu Švihot na Klatovsku, kde máme i reportérku Jitku Englovou. Přeju ti dobré, velmi brzké ráno.
1: Dobré ráno. Tak tady už asi od 5:00 ráno stojí stánek pošty Pony Expressu, ve kterém si můžou lidé pořídit speciální pohlednice. Samotní jezdci sem dorazili právě před malou chvílí. Tito dva, kteří přijeli, tak tady svoji cestu končí a štafetu od nich přebírají jejich kolegové na čerstvých koních, kteří pojedou svůj úsek do kláštera. Ti jezdci mají westernovou výstroj a uniformu, která vychází z uniformem původních jezdců Pony Expressu, což je tedy červená košile a žlutý šátek. A i když je tady takto časná hodina, jak si zmínil, tak tady na ně čekalo přes 10 lidí, kteří si nenechali ujít tu podívanou a hlavně možnost poslat touto netradiční poštou někomu nějaký pohled.
0: Jitko, kolik toho musí ti jezdci na tom svém úseku zvládnout?
1: Tak tady ta česká jihozápadní trasa má zhruba 160 kilometrů, začala po půlnoci v Lískové a skončí v 18 hodin ve Stříbrné Lhotě. Je rozdělená na 9 úseků a vystřídá se na ní 18 jezdců, 18 koní, protože tady jezdí po dvou. Co se týče míst střídání, tak to bude třeba Starý Smolivec, Věšín, Obecnice nebo Studený Vrch. Ten československý Pony Express jede už po 42. Většinou se jezdci vracejí, ale přidávají se i noví a třeba právě tady ten následující úsek do kláštera pojede jedna greenhornka, tedy kurýrka, která Pony Express pojede vlastně poprvé. Ještě možná, co se týče těch jednotlivých etap, tak ty jsou rozdělené kolem 20 kilometrů. Jezdci mají přesně daná místa a časy předávek, ale kudy se na ta místa dostanou, tak to je čistě na nich. Samozřejmě tu trasu někteří projíždějí i předem, aby věděli, jak rychle se to dá zvládnout a taky kudy jet, aby to pro ně i pro koně bylo co nejpříjemnější.
0: Už si to řekla, Švihovem vede jenom jedna z tras Pony Expressu. Kde jsou ty další?
1: Tak Pony Express má vlastně tu hlavní páteřní trasu, která začala v pondělí v Německu u nizozemských hranic a vede přes Českou republiku a končí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Na té cestě jsou jednotlivá místa setkání, kdy si jezdci převezmou zásilky od těch různých dalších tras a od svých předchůdců a ty pak opět tím štafetovým způsobem po té hlavní trase dopraví zásilky až do cílové stanice, odkud je pak pošlou. V České republice, nebo ta Pony Express v České republice, má 7 větví, všechny zásilky se tedy sjedou v Bumbálce na slovenských hranicích a odtud potom část pokračuje na Slovensko a část do Polska. A jinak tu Českou republiku jízda Pony Express opustí ve čtvrtek.
0: Dodává Jitka Englová, která se při přepravě aktualit do vysílání obejde bez koně a dokazuje to i dneska. Teda doufám, nesedíš teď na nějakém valachu.
1: Ne, to bych si nedovolila.
0: Díky za informace a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Přeji krásný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Desítky rybářů zkontrolovala policie na Hracholuské přehradě. Společné hlídky policie, pracovníků Povodí Vltavy a Rybářského svazu zkontrolovali téměř 60 lidí, včetně 16 cizinců. Odhaleny byly 4 přestupky proti majetku potrestané pokutou, Rybářský svaz odhalil 3 přestupky a vyřešil je domluvou. Zhruba tisícovka studentů prvního ročníku se uchází o ubytování na vysokoškolských kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Podobně jako loni, ne všem ale škola vyhoví. Více než polovinu kapacity si totiž rozeberou studenti vyšších ročníků. Jako vedla Andrea Čandová, Západočeská univerzita má aktuálně k dispozici 2400 míst na kolejích. Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíce trápí sucho. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude zhruba 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Tam také podle premiéra zamíří finanční pomoc. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale předpokládá, že i nadále bude potřebovat část dětí. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na US Open nedostala. Organizátoři spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem zařadili do kvalifikace. Smíšené páry se utkají o prémii $1 000 000 v týdnu před začátkem Grand Slamu. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku polojasno, během dopoledne od jihozápadu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jihozápadní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 17 až 20, na horách vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Opatrní dnes buďte na silnici 2/230 v Černošíně na Tachovsku. V části obce Výchov se pohybují pracovníci údržby. Jinak zatím nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. Platí to i pro dálnici D5. Přejeme řidičům i nadále šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak náročné bylo pro Michala Pavlíčka připravit narozeninové koncerty? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chvilku. Skončili jsme, jasná zpráva? Kde pak? Jedeme dál. Na hodinách 3 minuty po půl sedmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdybychom tuhle písničku hráli třikrát, znělo by to až výhružně ty. Petra Reska jsme doposlouchali v 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. No a dozvíme se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu.
0: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 68 doprovázal příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Poslouchejte za chvilku.

0: Ve 6:45 se pojďme podívat na to, jak bude dneska vypadat nejchladnější den tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasné, během dopoledne se od jihozápadu zatáhne a popoledni a během odpoledne se od západu objeví na řadě míst slabý déšť, a to zejména na horách a v jihozápadní polovině kraje. Mimo hory čekáme srážky spíše jenom občasné, často velmi slabé, večer a později večer budou pozvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: opustila. Rádio vašeho kraje vám přeje příjemné ráno, máme 6 hodin a 50 minut. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna roku 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1 hodinu a 55 minut, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysílače.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysílače zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruhu, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolí v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Nemocnici v Klatovech chybí krev, uvítá dárce všech krevních skupin. Cyklisté z Plzně si mohou nechat zdarma označit jízdní kolo městskou policií. Začíná soud se společností Meta. Podle žalobců navrhla sociální sítě tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. A čekejte polojasno, postupně zataženo, místy i slabý déšť, teploty do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat. Přijít mohou i prvodárci.
4: Jak informuje nemocnice na sociálních sítích, v zásobách krve se projevuje každoroční letní snížení odběrů, kdy v době dovolených a cestování chodí méně lidí krev darovat. Podle krevního barometru na webu klatovské nemocnice je aktuálně nedostatek všech krevních skupin. Dárci můžou krev darovat každý den, kromě úterý v Klatovech, v úterý jsou pak odběry v Domažlicích. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
3: Plzeňští strážníci dnes zájemcům označí jízdní kola speciálními značkami. V případě krádeže známka pomůže s identifikací kola. Na hrázi velkého boleveckého rybníka si lidé mohou nechat označit i elektrokolo, koloběžku anebo kočárek. Mluvčí městské policie Jana Pužmanová popisuje, jak se značení kola provádí.
5: Označení probíhá speciální značkovací barvou, která obsahuje mikrotečky s evidenčním číslem, takzvanou syntetickou DNA. K evidenci je potřeba přinést občanský průkaz vlastníka a doklad o nabití označovaného dopravního prostředku. Přihlášku k evidenci je možné vyplnit předem nebo až na místě.
3: U hráze velkého boleveckého rybníka v Plzni v blízkosti občerstvení budou strážníci dnes od 14 do 17 hodin. Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé přitom do nich investují desítky tisíc korun, platí jim například letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle loňské analýzy ministerstva práce po této lhůtě odejde ze svého zaměstnání až 10% z nich i kvůli lepšímu platu. V Česku aktuálně pracuje téměř 15 tisíc Filipínců. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné až 1,4 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
6: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
3: České basketbalové reprezentaci budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech v NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněn kapitán Vojtěch Hruban, informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
1: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku polojasno, během dopoledne od jihozápadu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jihozápadní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat. Teploty 17 až 20, na horách vystoupí na 14 až 16 stupňů. Vár bude mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Silničáři dnes pracují na Klatovsku na silnici 1/27 u Čachrova, kde opravují vozovku a kolona se vytvořila na dálnici D5 na Tachovsku před omezením od kilometru 107 u Ostrova u Stříbra směr Plzeň. Počítejte proto se zdržením.

Kdo je to restituent? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Ve škole nám dneska kluci vysvětlili restituci. Stane se, že nějaký zmetek chce vám sáhnout na majetek. Sebere vám vše, co může, až vás skoro svleče z kůže. Po letech pak přijde zpráva, že vám patří podle práva třeba nějaká stará vila, co prej kdysi krásná byla. A teď je to barabizna. V restitucích už se vyznám.

0: Kdo je to restituent?
1: Advokát? Něco jako teroristi.
2: Hraje na bicí.
3: Irský zpěvák?
4: Třeba novinář.
5: Sluha?
6: Může pracovat někde ve vládě.
7: Navrhává nějaký pořady.
8: Navrhuje nějaký oblečení.
9: Skládá knížky.
10: Vyrábí nějaký látky, třeba jako džínovinu, něco takového.
11: Vyrábí lahůdky.
12: Je to nějaký

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut už se slyšíme s meteorologem Pavlem Kopečkem, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak na té regiony je poměrně hodně oblačnosti, tady většinou oblačno, ale nikde srážky nezaznamenáváme a teploty se pohybují od 10 do 14 stupňů Celsia.
1: Přes den zaprší?
2: Vypadá to, že ano, a hlavně bude, dnešek bude vlastně nejchladnějším dnem tohoto týdne, teploty se budou pohybovat jenom mezi 17 až 20 stupni, takže oproti předchozím dnu to bude hodně velká úleva, ale na obloze bude zpočátku tedy oblačno postupně, ale bude oblačnosti přibývat, zejména od západu, jihozápadu, a také během odpolední hodin nebo už během dopoledne by se daly očekávat nějaké přehánky, zejména právě na horách a na jihozápadě našeho území. Během odpoledne potom se dají očekávat nějaké slabší přehánky i jinde, ale budou opravdu jenom velmi slabé. Večer a později večer pak očekáváme, že budou srážky pozvolna ustávat. A teploty, jak už jsem zmiňoval, pouhých 17 až 20 stupňů.
1: No a v příští hodině probereme zítřek. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a skoro 23 minut. Futsalisté Plzně rozehrají už v pátek na půdě Chrudimi nový ročník nejvyšší soutěže. Přestože v minulých letech se o titul utkávali pouze zmíněné dva týmy, oba před novou sezónou oslabili a tak se dají očekávat vyrovnanější ligové boje.
1: Jako myslím si, že ta liga letos bude hodně vyrovnaná. Myslím si, že to bude třeba o pěti týmech. Jako s Chrudimi odešli lidi do Brna, takže Brno bude silný, Ústí bude silný a jako každý rok Liberec je silný, takže si myslím, že to bude o pěti týmech.
2: Domývá se plzeňský Dušan Kinstner. Letošní novinkou je redukce počtu týmů v lize na 8.
3: A zapadá, že ta liga sa vykryštalizovala asi do tých 8 najlepších, najdlhodobejších týmov, čo ja viac menej kvitujem. Možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a dostať vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho play-off aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
2: Upozorňuje trenér Interobalu Peter Kozár, že každý zápas bude při novém hracím systému velmi důležitý. Prvním úkolem jeho svěřenců je dostat se mezi čtyři nejlepší týmy, které si proti sobě znovu zahrají v nadstavbě.
1: To určitě, ale naše ambice jsou furt nejvyšší, takže my určitě máme hrát letos znova o titul a uvidíme, hned první kolo máme Chrudim, tak to nám asi hodně ukáže ten první zápas, no. Jaký budou naše ambice, jaký budou naše cíle, ale jak říkám, budeme chtít hrát určitě o titul znova.
2: Přeje si Dušan Kinstner navázat na předchozí roky, kdy se o titul prali Plzeň s Chrudimí a třikrát se slavilo zlato na západě Čech. Trenér Petr Kozár ale ví, že po odchodu gólmana Němce a dvojice reprezentačních opor vnuk Holí do Ústí nad Labem bude tentokrát dostat se do finále mnohem těžší.
3: S klubom sa dohodli, že skúsime už to trošku omladiť, pripraviť možno káder na ďalších pár rokov dopredu. A proste v tom športe sa to stáva, sú odchody, sú príchody. Budeme spoliehať skôr na kolektívny tímový duch, nejaké tie individuality. To nebude také, aké Tomáš Nuk vedel previesť, keď mal dobrý deň, vedel bodovať, ale verím, že pôjdeme kolektívnou tímovou cestou.
2: Doufá kouč úřadujících vicemistrů Petr Kozár. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Odhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klatovy postavili s pomocí evropské dotace objekt chráněného bydlení s 5 byty. Má i komunitní prostor a zázemí pro pečovatelky. Podle informací města vyšla stavba, včetně vybavení, na více než 31 milionů korun. Podobné zařízení v Klatovech chybělo a lidé museli využívat služby v Plzni nebo Přešticích. Do bytů se začnou první nájemníci stěhovat na podzim. Společnost Plzeňská teplárenská připravuje stavbu paroplynového cyklu. Půjde o poslední krok k odklonu od spalování uhlí. Práce začnou v areálu teplárny na Doubravce v září a vyjdou na téměř 3,5 miliardy korun. Hotovo bude do roku 2029, potvrdila mluvčí společnosti Petra Sígrová. V Plzeňském kraji zemědělci sklidili téměř všechny obiloviny. Chybí pouze necelá 2% žita a ovsa. Výnosy obiloviny jsou v průměru přes 4,5 tuny z hektaru. Kvůli suchu a extrémně teplému počasí je to o 23% méně než loni. A je to také nejhorší číslo ze všech 14 krajů České republiky. Údaje zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné v přepočtu přes 29 bilionů korun. Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Nominoval je kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. A ještě počasí, dnes bude zpočátku polojasno, během dopoledne od jihozápadu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jihozápadní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kolona se vytvořila na dálnici D5 ve směru na Plzeň, a to od kilometru 102,5 poblíž Heřmanovy Huti na Plzeňsku a ještě od kilometru 109 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Důvodem jsou uzavírky v úseku. A v Plzni na Košuce se pracuje na silnici 1/20 poblíž kruhového objezdu u zimního stadionu. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V rubrice O čem se píše bude řeč o opraveném sportovišti v Kožlanech, nové žinkovské Madoně a také zářijové akci projektu Soumarské stezky na Šumavě. Počkejte si na podrobnosti.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 41 minut.
1: O čem se píše?
0: Minulý měsíc bylo slavnostně otevřeno rekonstruované venkovní hřiště u tělocvičny základní školy v Kožlanech. Sportoviště je určeno nejen pro žáky školy, ale také pro veřejnost. Jeho provozní dobu a řád najdete na webu města. Jak se dočtete v prázdninovém kožlanském zpravodaji, v červnu kožlančtí zažili perné chvíle, když v důsledku silné bouřky na nové hřiště natekla voda s bahnem. Autorem nové žinkovské Madony je Václav Česák, informují Nepomucké noviny. Sochař ze Starého Smolivce na Nepomucku čerpal inspiraci v interiéru kostela v Žinkovech. Stvárněním Madony se hlásí k odkazu významného sochaře Lazara Widemana. Jehož sochy kostel z první poloviny 18. století zdobí. Česákovu Madonu požehnal biskup Holub a byla přes růže dotýkána se středověkou sochou Panny Marie s děťátkem, která pochází z původního žinkovského kostela. Pro tento účel i městy si nakrátko zapůjčila Národní galerie. Po šumavských stezkách už dávno necestují stovky soumarů se solí, vínem a dalším cenným zbožím, přesto se letos 12. září jejich karavana do Kašperských hor znovu vrátí. Nebude to jenom připomínka historie, ale symbolické navázání na tradici, která po staletí spojovala obyvatele na obou stranách Šumavy. Podrobnosti k zářijovému putování karavany soumarů z bavorského Waldhäuseru do Kašperských hor hledejte v Kašperskohorském zpravodaji.

0: 29. a 30. srpna se v Chebu koná letecký den. Za chvilku zkuste v telefonické soutěži vyhrát dvě volné vstupenky.
1: Počasí.
0: Během dopoledne se od jeho západu zatáhne popoledni a během odpoledne se od západu objeví na řadě míst slabý déšť, a to zejména na horách a v jeho západní polovině kraje. Mimo hory čekáme srážky spíše jenom občasné, často velmi slabé. Večer a později večer budou pozvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a měnit se na jeho západní. Máme 2 minuty po 7:45.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno a v tuto chvíli také hodně štěstí do telefonické soutěže, která právě začíná. Letecký den CHEP 2026 se koná 29. a 30. srpna na letišti v Chebu. Nabídne dechberoucí akrobaci špičkových pilotů, historické i moderní stroje, bohatý doprovodný program, no uznejte, že u toho nemůžete chybět. Právě teď pro vás máme dvě volné vstupenky, číslo 221 554 222 vás spojí s naším živým vysíláním. Na leteckém dni v Chebu se kromě ostatních strojů představí i legendární americký stíhač z druhé světové války Mustang P-51D Excalibur. Tento konkrétní Mustang byl vyroben v texaském Dallasu v samotném závěru války v roce 1945. V americké armádě poctivě sloužil až do roku 1963. No a v následujících několika desetiletích v rámci své civilní éry střídal majitele a stal se ozdobou prestižních leteckých show po Spojených státech amerických. Mě ale zajímá, jak dlouho je právě tento stroj v českých rukou. Buď 15, 25, anebo 35. Tak nám dejte vědět na čísle 221, 554, 222. Ptám se, koho tam máme, přeju hezké ráno.
1: Jo, dobrý den, Jirka.
0: Dobrý den, Jirka, slyším dobře?
1: No, slyšíme se dobře už.
0: No, mě jenom zajímalo, jestli jsem slyšel dobře jméno Jirka?
1: Jo, ano.
0: Bezva. Tak, Jirko, povídejte.
1: Ty možnosti byly...
0: 15, 25, 35.
1: Já nevím, dejte... Cčko.
0: Cčko, 35. Dávám, ale fanfara se neozývá. Čím to bude?
1: No, nevím.
0: Je to špatně. Jirko, mějte se moc hezky, věřím, že na nás nezanevřete. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222 pro vás, kteří s námi chcete jít na letecký den v Chebu. Můžete si vybrat, zda si vyberete 29. nebo 30. srpen letošního roku. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Marta. Marta, pardon.
2: Marie,
0: já jsem vám do toho vstoupil, omlouvám se. Tak, paní Marie, odkud nám voláte?
2: Volám ze Staňkova.
0: Co vy, ale ta dílka?
2: Ani moc ne.
0: Tak proč voláte nikomu?
2: Spíš děti.
0: Aha, takže radost pro děti, jasně. No, tak držím palce, co jste si vybrala?
2: 15.
0: Kolik těch dětí máte? Poperou se případně o dvě volné vstupenky?
2: Dvě, jo.
0: Ale já nevím, jestli dokonce děti to nemají zdarma. Nevím v tuto chvíli, to se musíte podívat na stránky akce. Každopádně, pokud s nimi půjdete, tak můžete vzít ještě někoho, pokud by to děti měly zadarmo, protože dvě vstupenky právě získáváte.
2: Děkuji.
0: Od roku 2011 je historický klenot v držení české společnosti Český letecký ráj, takže počítáme do roku 2026 skutečně 15 let. Teď mi řekněte, jak snášíte bolest za krkem, budete se dívat pořád jenom vzhůru?
2: Jo, ano.
0: Zvládnete to?
2: Zvládneme to, ano.
0: Moc gratuluju, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: O ubytování na vysokoškolských kolejích Západočeské univerzity v Plzni je opět velký zájem. V Břasích na Rokycansku obnovují veřejné studně. Ve Vyškově se koná zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. A čekejte převážně zataženo, místy slabý déšť, hlavně na horách, teploty do 20 stupňů. Pěkný úterní den přeje Andrea Samešová. Kolem tisícovky studentů prvního ročníku se uchází o ubytování na vysokoškolských kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zájem je podobný jako loni. Na všechny se ale nedostane. Více než polovinu kapacity si rozeberou studenti vyšších ročníků, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Jejich přihlášky teď vyhodnocujeme a při výběru hraje roli zejména dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště. Standardně máme každoročně pořadník a v případě, že si některý student svůj zájem o koleje rozmyslí, nebo pak ve stanoveném termínu neuzavře ubytovací smlouvu, tak nabízíme místa dál.
2: Západočeská univerzita má aktuálně k dispozici celkem 2400 míst. Břasy na Rokycansku postupně opravují celkem 35 veřejně přístupných studní. Opraveno je 25 z nich. Místní lidé ze studní zdarma čerpají užitkovou vodu třeba na zalévání zahrad a šetří tím pitnou vodu. Obnova jedné studny vyjde obec přibližně na 100 000 korun. Pokračuje nezávislý starosta Miroslav Kroc.
5: Dovolujeme i je napojit třeba na čerpadlo. Z těch studní mohou zalívat zeleninu, ovoce a tak dále. Renovace jedné studny přibližně stojí okolo 100 000, protože ji vyčistíme. Ty záhlaví jsou kolikrát desítky let staré a nefunguje většinou pumpa, kterou musíme zcela vyměnit.
2: Senát zřejmě zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne zítra a bude pokračovat ve čtvrtek. Senátoři se budou zabývat třeba i obětovným zavedením elektronické evidence tržeb anebo posílením obrany schopnosti státu. Plánují vyzvat vládu, aby zveřejnila důvěru hodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohy nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o klasický šestitýdenní. Letos se účastní přes 70 lidí, hlavně ti, kterým by jejich profese neumožnila další absenci v civilním zaměstnání.
6: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
7: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
8: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
7: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
9: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci. Často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
7: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hysová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menčík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku ještě polojasno, dopoledne od jeho západu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jeho západní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách do 16 stupňů. Vár bude mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 od kilometru 102 u Heřmanovy hutě na Plzni severu. Kvůli omezení se vytvořila kilometrová kolona ve směru na Plzeň. Řidiči se také mohou zdržet v Plzni v Domažlické ulici od kruhového objezdu u Makra. A pozor také na hlavním tahu 1/27 na Klatovsku u Čachrova, kde se pohybují pracovníci údržby.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Jaromír Nohavica, Petr Novák, Jana Kiršner s Petrem Habkou, ti všichni zajistí nejbližší hudební program. No a dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám už za chvilku přiblíží Martin Písařík. Hezký den.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
13: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Na vizitce máme napsáno Rádio vašeho kraje, tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 17 minut. V Klatovech dokončují kompletní rekonstrukci nádražní ulice. Po 5 měsících tak skončí omezení pro dopravu i pěší a na své původní trasy se vrátí městské i linkové autobusy. Ještě předtím se ale ulice celá uzavře, a to hned zítra. Více řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: Během dopoledne se od jihozápadu zatáhne popoledni a během odpoledne se od západu objeví na řadě míst slabý déšť, a to zejména na horách a v jihozápadní polovině kraje. Mimo hory čekáme srážky spíše jenom občasné, často velmi slabé, večer a později večer budou pozvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8:22, jedna z největších dopravních staveb letošního roku v Klatovech se blíží ke svému závěru. Mluvím o nádražní ulici, kterou město začalo postupně opravovat letos 1. dubna. Už brzy se na tuto ulici provoz vrátí, ještě předtím tam ale na řidiče čeká poslední a největší uzavírka, a to hned zítra. Já už teď zdravím místostarostu Klatov Václava Chrousta z ODS. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se tedy zítra v nádražní ulici bude dít?
1: Tak zítra bude ten klíčový den, kdy budou finalizovány povrchy a bude položena závěrečná vrstva asfaltu, ale měl bych říct, že ty práce budou vrcholit ještě čtvrtek, pátek, kdy ve čtvrtek bude provedeno vodorovné dopravní značení, no a průběžně proběhnou všechny ty, řekněme, drobné závěrečné práce, aby ta ulice vypadala krásně v pátek, kdybychom chtěli ulici otevřít. Tím symbolicky skončí významná etapa oprav a rekonstrukcí komunikací v našem městě, protože vy jste říkal 1. dubna, ale my jsme fakticky začali v roce 2003 Cibulkovou ulicí, v minulém roce jsme dělali nádražní ulici od nového terminálu po viadukt, dělali jsme také ulici Franty Šumovského, takže suma sumárum za ty léta jsme investovali do této oblasti a do komunikací 76 milionů korun a přidáme-li k tomu ještě náš podíl na terminál, tak ten výdaj přesahuje 100 milionů korun. To znamená, že i my se těšíme na ten pátek, který bude vlastně symbolickou tečkou.
0: Co se týče té nádražní ulice, celá ta rekonstrukce trvala nějakých 5 měsíců. Co všechno zahrnovala a co se v nádražní ulici změnilo?
1: Tak kdybych to měl malinko odlehčit, tak bych řekl, že skoro všechno, ale vážně, ty rekonstrukce vždycky obsahují takovou tu podzemní část, to znamená sítě. Pro nás je důležitý zejména na vodovod, kanalizace, teplovod, protože město je vlastníkem šumavských vodovodů, Klatovské teplárny a přejeme si, aby ta infrastruktura byla v pořádku. Ale samozřejmě i se museli dělat sítě ve vlastnictví a správě jiných subjektů. No a pak jde o kompletní rekonstrukci opravy vozovky, chodníků, veřejného osvětlení. Usilujeme o to, abychom nepomněli samozřejmě ani zeleň, takže tam byly určité keře, stromy, aby jsme vytvořili podmínky pro cyklisty. No a důležité je, že se musí řešit i parkovací místa a zastávky městské hromadné dopravy. Takže já věřím, že až v pátek v podvečer či o víkendu projedete nově otevřenou nádražní ulici, takže bude ta změna očividná z té ulice, která byla neúplně zcela hezká, se stane ulice, které bude radost chodit a zejména jezdit.
0: Zrovna jsem si chtěl potvrdit, kdy z nádražní ulice zmizí omezení a uzavírky a bude opět plně k dispozici právě v pátek?
1: Ano, my bychom rádi, aby to bylo v pátek v podvečer, ale určitě to bude již o víkendu. Ono v pátek by mělo proběhnout jakési slavnostní přidání té ulice, to bude ve 2 hodiny a věříme, že brzy poté bude ta ulice celá otevřená, čili vlastně od kruhového objezdu u Byly budete moct jet po delší době zcela volně až k terminálu, až k vlastně nádraží v Klatovech.
0: Jedna uzavírka skončí, jiná ale zároveň začne. Kde se začne pracovat?
1: Tak v Klatovech se, řekl bych, pracuje skoro neustále. Vy asi tušíte, že se pracuje na ulici 5. května, ale teď nás bezprostředně čeká uzavírka na ulicích Koldinová a Vaňkova, kde se nedávno dodělal teplovat a teď se tam udělá vodovod a samozřejmě i kanalizace a následně bude komunikace opravena podobným způsobem jako ulice Nádražní. Já bych v té chvíli souvislosti rád poděkoval všem lidem, kteří v těch daných lokalitách bydlí za to, že trpělivě snášejí ta omezení, ale samozřejmě i lidem, kteří v Klatovech se pohybují, protože každá taková ta oprava, která je třeba nezbytná, chtěli bychom, aby to město vypadalo hezky a aby bylo i funkční technicky, tak sebou přináší nějaké omezení. Většinou to lidé přijímají, řekl bych, s pochopením.
0: Už jste to naznačil, uzavřená je v Klatovech i část ulice 5. května ve směru na Luby, kde správa železnic mění viadukt, pod kterým docházelo k častým kolizím nákladních vozů. Tam uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Co je ale podstatné, nádražní ulice, o které jsme mluvili právě teď, ta už bude od pátku, potažmo od víkendu zcela průjezdná. V tuto chvíli byl u telefonu místostarosta Klatov Václav Chroust. My za to děkujeme a přejeme vše dobré. Nashledanou.
1: Přeji vám také hezký den. Nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň,

0: a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Klatovské nemocnici chybí krev téměř všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli darovat krev a dorazit mohou i prvodárci. Transfuzní oddělení fakultní nemocnice v Plzni aktuálně potřebuje hlavně krev A-. Jak uvádí na svém webu, pro dárce této krevní skupiny platí zkrácené intervaly mezi odběry. Celkem 60 lidí, včetně 16 cizinců, zkontrolovali společné hlídky policie, pracovníků povodí Vltavy a rybářského svazu na březích Racholovské přehrady. Podle informací policistů byly odhaleny 4 přestupky proti majetku vyřešené na místě pokutou, rybářský svaz odhalil 3 přestupky a vyřešil je dohodou. Plzeňští strážníci dnes zájemcům označí jízdní kola speciálními značkami. V případě krádeže známka pomůže s identifikací kola. Na hráze velkého boleveckého rybníka si bude možné nechat označit i elektrokolo, koloběžku nebo kočárek od 14 do 17 hodin. Některé firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé jim přitom musí zaplatit letenku nebo ubytování v řádu desítek tisíc korun. Filipínci mají povinnost podle evropských pravidel u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku. Podle loňské analýzy jich poté mění práci až 10% i kvůli lepšímu platu. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na US Open nedostala. Spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem musí do kvalifikace. Smíšené páry se utkají o prémii $1 000 000 v týdnu před začátkem Grand Slamu. A ještě počasí. Během dopoledne se podle předpovědi zatáhne, místy se objeví i slabý déšť, hlavně na horách a v jeho západní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty v regionu 17 až 20, na horách do 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Zdržení čeká řidiče, kteří jedou po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Kvůli uzavírkám se vytvořila kolona od kilometru 102 u Heřmanovy huti a ještě od kilometru 137 u Mlínce na Tachovsku. V opačném směru na Rozvadov se řidiči zdrží u Kostelce od kilometru 105. I tam se čeká kvůli dopravnímu omezení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stella Zázvorková nebyla kreativní jenom ve své herecké profesi, ale i v kuchyni. Jako vyhlášená kuchařka si kdysi vyslechla uznání, které by žádný porotce v kulinářské soutěži asi jen tak nepřekonal. Díky našemu archivu za chvilku uslyšíte víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Teď už budeme hodovat a o prostřený stůl se nepostará nikdo jiný než vyhlášená kuchařka Stella Zázvorková. Kdyby žila v dnešní době, určitě by si hravě poradila s rozmanitými úkoly v populárních kulinářských soutěžích. Díky našemu archivu si poslechněte, jak k ní kdysi na návštěvu přišel herecký kolega Bohuš Záhorský a další hvězdy své doby.
1: Světa znalý člověk, elegán, gurmán, jako byl mistr Eduard Kohout, že? Tak jednoho krásného dne říkal, no a kam pak se to, Bohoušku, zase strojíte? A on povídal, já jsem pozvaný panem režisérem Roháčem k paní Zázvorkové na večeři. Ona je vynikající kuchařka. A pan Eduard Kohout se tak podíval po výšině a povídal mezi herečkama, znám jenom jednu a to je paní Jiřina Šejbalová a ty ostatní to jsou epigonky a břídělky, jo. No ale Boušek Záhorský řekl, tak dobře, tak pojďte se mnou a uvidíme. Ovšem zatelefonoval mi, no já byla úplně spocená, ale tenkrát jsem sehnala někde telecí a udělala jsem z toho takovou jakoby věncovou roládu, já to nadíla míchaným vajíčkem, nasekaný očka jsem tam dala, aby tam byly taky kaprlata, protože ty se nesehnala, ještě jsem tam do toho dala další takovou fášni, jo, zabalila, takhle jsem to upekla a pak jsem k tomu takhle postraně dávala nějakou tu zeleninu, jako saláty a do prostředka jsem dala rýži, dala jsem tam brambory restované, že jo, a ještě jsem tam dala takový vlastně trošku ten těstovinový jako salát. Už tenkrát jsem na to přišla, že to je dobrý, když se udělají dobré těstoviny a dala jsem to tam jako třetí takhle do toho. A to jsem přinesla na ten stůl. Oni teda, když přišli, tak vypadali nádherně, protože každý z nich nesl pan Eduard Kohout nějaké velice vzácné dvě pistole vína. Bohoušek Záhorský měl zase červené víno v takové butylce, jo, které koupil někde v bezcelním prostoru. No bylo nás na to asi takových, no počítám 6 nebo 7 lidí. No a já jsem tak vždycky po očku mrkla na toho Eduarda Kohouta, protože jsem se doslechla, že mluvil o těch břídilkách a epigonkách, jo? No a nic se nedělo. On nic nechválil, nijak zvlášť nechválil, víte? Ale velice mi to vynahradil při odchodu. Když si bral ten svůj takto sformovaný klobouk na hlavu, tak se otočil a povídal. Stelinko, myslel jsem si, že je mezi herečkami jenom jedna, která umí vařit, ale jsou dvě.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Na hodinách minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: A dneska po druhé zdravíme meteorologa Pavla Kopečka, co nám dělá počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den. No, na obloze se v podstatě nic moc nezměnilo, zůstalo hodně oblačnosti a teploty. Ty trošku vystoupaly tak zhruba o 1-2 stupně, takže se teď pohybují od 13 do 17 stupňů Celsia.
0: Nějaká změna na obloze přes den přijde nebo ne?
2: Tak ano, očekáváme, že oblačnosti spíše bude přibývat, než ubývat během dne a postupně od západu jeho západu se také přidají přehánky nebo slabý občasný déšť, a to zejména v horských oblastech. Večer potom očekáváme, že srážky budou pozvolna ustávat. Teploty dnes z pouhých 17 až 20 stupňů a vítr jenom mírný severozápadní, západní 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout a jeho směr se změní na jeho západní.
0: Takhle mrznout budeme i zítra?
2: Ne, bude to, už bude o něco tepleji. Očekáváme, že během noci bude zpočátku hodně oblačnosti, také by mohl doznívat zejména v oblasti Šumavy ještě nějaký občasný déšť, po případě přehánky. Ve druhé polovině noci ale spíše budou srážky jenom výjimečné. Ráno potom a dopoledne může být přechodně až polojasno, ale srážky jenom s hodně malou pravděpodobností odpoledne a večer pak ale očekáváme opět, že bude více oblačnosti a nějaké přehánky, po případě občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje. Teploty po ránu 16 až 13, během dne 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Po 9. hodině Iva Kokešová a naše rozhlasové dopoledne. Vladimír Šťovíček se loučí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nedaleko Měčína na Klatovsku pramení dva potoky? První, zvaný dříve Měčínský a nyní Třebícinka, východně od Měčína, a druhý bezejmený severovýchodně, pod samotou Nový Dvůr. Oba tyto potoky se pod Měčínem stékají v jeden a mezi Švihovem a Červeným Poříčím ústí do řeky Úhlavy.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálu na italských strojích Marketti. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4 Pro.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská fakultní nemocnice schání dárce krevní skupiny A-, zkrátila intervaly pro darování krve. V Klatovech vzniklo nové chráněné bydlení. Obloha se zatáhne, místy slabý déšť, hlavně na horách, teploty vystoupí ke 20 stupňům. Pěkný úterní den přeje Andrea Samešová. Transfuzní oddělení fakultní nemocnice v Plzni aktuálně potřebuje hlavně krev A-. Jak uvádí na svém webu, pro dárce s touto krevní skupinou platí zkrácené intervaly mezi odběry. U mužů je to 8 týdnů a pro ženy 12 týdnů. Zájemci se mohou objednat v rezervačním systému transfuzního oddělení.
2: Pokud někdo daruje krev prvně, uvede to při rezervaci termínu odběru. Fakultní nemocnice doporučuje prvodárcům přijít dopoledne do 10 hodin, a to od pondělí do čtvrtka. Dárci musí mít s sebou pouze občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotkou a taky kartičku zdravotní pojišťovny. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Klatovy dokončili výstavbu domu pro chráněné bydlení. Pobytová sociální služba umožní až 7 lidem s různými typy zdravotního postižení žít co nejvíce samostatně. Ve městě služba zatím chyběla, pokračuje mluvčí radnice Radmila Nagovská.
3: Novostavba je koncipována jako 5 bytových jednotek s celkem 7 lůžky a společným zázemím. První obyvatelé se sem začnou stěhovat na podzim. Celkové náklady stavby, včetně vybavení, činí 31 milionů korun, včetně DPH. 100% nákladů pokryla evropská dotace.
0: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dříve řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. Se šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
4: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
0: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Sport. Fotbalisté CZ Bělehrad změnili před dvojzápasem s Viktorií Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy trenéra. Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci ligy mistrů nahradil Španěl Riera. První utkání odehraje Viktoria ve čtvrtek v srbské metropoli. O týden později na domácím stadionu ve Štruncových sadech. Počasí. Dnes bude zpočátku ještě místy polojasno, od jeho západu zataženo, místy i slabý déšť, hlavně na horách a v jeho západní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat. Teploty 17 až 20, na horách do 16 stupňů. Vár bude mírný severozápadně až západní vítr. A bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Horažďovicích v Komenského ulici na příjezdu od Rabí se uklízí větve po bouřce. Provoz řídí pracovníci údržby silnic a vozidlo je označené světelnou šipkou. Projíždějte tímto úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 9 a už je tady další téma. Pod označením E407 se skrývá karagenan. Proč se přidává do potravin a jestli sebou nese nějaká rizika, vám řekneme za okamžik ve zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Odpovíme tak posluchačce, kterou trochu znepokojily informace, které našla na internetu.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Zmrzlina, párky nebo třeba zubní pasta. I do těchto výrobků se přidává karagenan. Posluchačku zajímá, jestli právě toto Ečko vyvolává rakovinu, jak se dočetla na internetu. Reaguje Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč se do potravin přidává karagenan a co přesně to vlastně je?
2: Začnu tou druhou částí otázky. Jedná se vlastně o složitý cukr neboli polysacharid a získává se z červených mořských řas. Protože to polysacharid tak funguje v potravinách podobně jako třeba škrob, používá se jako zahušťovadlo nebo emulgátor, je také schopen vytvářet různé gely.
1: Jaké má označení? Řekli jsme, že jde o Ečko.
2: Přesně tak, je to látka schválená pro používání v potravinách a na obalech potravy najdeme značku E407.
1: Kde všude se karagenan využívá? Musím říct, že už zubní pasta a párky mi připadají jako dost rozmanité příklady.
2: Máte pravdu a přidejte třeba zmrzliny, ale také dětskou výživu, zákusky nebo třeba kosmetiku, sprchové gely a podobně.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co se ví o vztahu mezi karagenanem?

0: genem a vznikem rakoviny. Je tam nějaká souvislost?
1: Určitá souvislost tam je a ta může spotřebitele zmást. V 70. letech minulého století se testoval klasický karagenán, což je látka používaná právě v potravinách nebo v kosmetice, ale existuje i takzvaný degradovaný karagenán a ten se vyrábí za vysokých teplot a za přidání silné kyseliny. Dojde k tomu, že ten polysacharid se více naštěpí a obsahuje také sloučeniny síry. Ukázalo se při pokusech na zvířatech, že ten degradovaný karagenán může vyvolávat poškození střeva až způsobovat u pokusných zvířat rakovinu. Dokonce v roce 1983 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila ten degradovaný karagenán mezi látky podezřelé z karcinogenity.
0: Aby nám to bylo úplně jasné, nejedná se tady o to Ečko, o kterém si povídáme.
1: Přesně tak. Ten má jiné vlastnosti, má mnohem delší tu molekulu a v případě toho běžného karagenanu, který najdeme v potravinách, se karcinogenní účinky neprokázaly.
0: Mimochodem, jak daleko jsou dneska výzkumy?
1: Těch výzkumů se provádí hodně, mimo jiné, protože ten karagenán je stále populárnější. Za posledních zhruba 30-40 let se spotřeba téhle látky v potravinách v Evropě zvýšila několikanásobně. Takže pro jistotu se neustále testuje. Poslední hodnocení Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin pochází z roku 2018 a ta látka je považována za tak bezpečnou, že se smí přidávat třeba i do kojenecké výživy a můžeme ji dostat přes 250 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Tohle množství je reálně do těla, ale opravdu nikdo nedostává.
0: A mají výrobci případně nějaké jiné možnosti, jak karagenan nahradit? Existují alternativy?
1: Existují. Vlastně ve veganských potravinách se karagenan začal používat jako náhrada želatiny, která je živočišného původu. Nicméně existuje i celá řada rostlinných alternativ, jako je například agar, karob nebo různé lecitiny.
0: Dodává Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Film Vesničko má středisková nemusím nějak dlouze popisovat a scénu, kdy pan hostinský Bedřich přijde k lékaři, určitě taky ne.
2: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou umření.
3: No to já taky, co tam máš dál?
2: Ty křečový žíly.
3: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
2: Nosím.
3: A na venol beriš?
2: Beru.
3: No tak. Tak dál.
2: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
3: A celý se otočit můžeš takhle?
2: To jo.
3: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
2: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
3: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtí. Co dál?
2: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
3: Ale vstáneš.
2: No nakonec jo, pač musím.
3: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
2: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
3: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
3: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
3: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
3: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vašeho kraje a vám minutku před 9:30. Patří plzeňská sportmánie jenom dětem? Rozhodně ne. Třeba letos se jí aktivně účastní 87-letá Jiřina. Co přesně cvičí, vám řekneme už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V rámci festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu začne v 17 hodin v synagoze v Hartmanicích koncert, na kterém zazní dvě violončela a jedny housle. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, se konají prázdninové dílny na téma loutkohraní. Děti od 2 let mohou objevovat kouzlo loutek. Program se uskuteční od 10 a od 14 hodin. V kostele Nejsvětější Trojice v Srní zazní od 19 hodin tóny v rámci svatojánského hudebního festivalu. Návštěvníci uslyší hoboj a kytaru. V kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela a kostnice. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je přednáška Frédéric Chopin a jeho žáci. Začíná od 15 hodin v hudební síni domu Chopin. V Městském divadle je pak od 20 hodin připravený klavírní koncert, nazvaný stejně jako přednáška, tedy Chopin a jeho žáci. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.
2: Celý den tvý chyby hledám. Večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdo

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: Pilates, yoga nebo cvičení na zdravá záda. Tohle všechno si můžou vyzkoušet seniori během letošní plzeňské sportmánie. Stačí jenom dorazit na ranní cvičení. Za obchodním centrem Plaza začíná každý všední den v 9 hodin. Jak je náročné, si na vlastní kůži vyzkoušela i naše redaktorka.
1: A chytnete ten kruh takhle kolem dokola.
2: Začínáme ve stoje a jako pomůcku držíme speciální kruh na Pilates.
1: Pozor na ramena, jenom posílejte ty lokty do široka.
2: Lekci Pilates dnes vede cvičitelka Michaela Boušová a je tady se mnou 8 dalších účastnic.
1: Nenechte se přetlačit tím kruhem, ani ho neodstrkujte.
2: I přesto, že cviky nevypadají na první pohled náročně, je cítit, že břišní svaly pracují.
1: Zastavím, nohu povytáhnu, nožky pokrčím. A ty to hotový?
3: Děkujeme.
1: Za odvahu, za to, že jste přišli přesto, že bouřilo. A pršelo.
2: Po skončení lekce se dámy podělují o své zážitky.
4: Hlavně chválíme cvičitelku, je úžasná a krásné cviky.
2: Říká Marie.
5: Já jsem Libuše a lekce jsou vždycky moc pěkné, cítím se po nich dobře a budu chodit i nadále.
2: A budete chodit takhle do konce týdne?
5: Doufám, že to stihnu.
6: No mně se to líbilo, akorát, že teda jsem jako nemohla dělat všechno.
2: Říká jedna z účastnic Jiřina.
6: Ale jinak je to moc pěkné.
2: Ty si připadala, že jste se mohla účastnit a aktivně se zapojit?
6: Ano. Ano, to určitě. Věk nemusím říkat?
2: Nemusíte. Jestli chcete, můžete se podělit.
6: No, myslím si, že starší tady není, 87. Bylo to pěkný.
2: Cvičení má dobrý vliv i na psychiku, říká lektorka Michaela Boušová.
7: Myslím, že ty seniori by se prostě měli hejbat, je to pro ně strašně důležitý. Nejen z toho, že to pomáhá tomu tělu, protože vlastně přišli, byli takový tichý a teď odchází. Poblíkají se, štěbetají a mají úplně jinou náladu.
2: V čem je cvičení pro seniory jiné, vysvětluje jedna z organizátorek Lada Valentová.
8: Liší se určitě v intenzitě, kdy necvičíme v tak vysoké tepové frekvenci a cvičení je zaměřené hlavně na zdravá záda a na střed těla.
2: Cvičení pro seniory je na Sportmánii 5. rokem. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Máme 8 minut po půl desáté, ve 15:45 začíná zámecké léto, tak si na něj počkejte a budeme vám do soutěže pochopitelně držet palce. Přejeme krásné úterní dopoledne a příjemný poslech, teď se skupinou Olympic.

0: Pěvecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká Zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem, šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Úplně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne. Tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školní středisko Českých drah původně, takže není historicky cenný.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále, takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano, je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: Kuchlce, přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko? To jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská teplárenská připravuje paroplynový zdroj za miliardy. Zátěžový test aplikace e-doklady byl úspěšný, uvedla digitální a informační agentura. A bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Společnost Plzeňská teplárenská připravuje stavbu paroplynového cyklu. Půjde o poslední fázi odklonu od spalování uhlí. Práce začnou v areálu teplárny v Plzni na Doubravce v září a vyjdou na téměř 3,5 miliardy korun. Hotovo bude do roku 2029. Pokračuje mluvčí společnosti Petra Sígrová.
2: Obnova zdroje zahrnuje nahrazení stávajících uhelných kotlů moderním paroplynovým cyklem s plynovou turbínou, dále napojení na stávající parní část a navazující technologické celky, vyvedení elektrického výkonu a stavební část. Díky kombinaci těchto technologií bude výroba tepla efektivnější a nezávislá na uhlí.
0: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady by měly posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Uvedla to digitální a informační agentura na svém webu s tím, že systém byl přesto po celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se zhruba 30 tisíc lidí a provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí. Skončit měly od září 2029 kvůli zpřísnění pravidel pro odklady.
3: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
4: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
3: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
5: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
3: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila v Cincinnati do osmifinále. Tausonovou z Dánska zdolala 7-6 a 6-2. Uspěl i Jakub Menšík, 6-3 a 6-4 si poradil s Australanem Hidžikatou. Naopak končí Jiří Lehečka, který nestačil na Francouze Fise. Ve čtyřhře žen se po 4 letech společně představili Sirína a Venus Williamsovi. V rozhodujícím setu prohráli těsně s Kostiukovou a Sternsovou.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť, večer srážky ustanou, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni, v ulici Koperníkova se srazila dvě osobní auta. Dvě osobní auta se srazila v Plzni také ve Hřbitovní ulici. Buďte proto za volantem velmi opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je úterý 18. srpna, všechno nejlepší Helenám k jejich dnešnímu svátku. 4 minuty po 10. zahrajeme si Martina Maxu, Michala Tučného a pak přivítáme ve vysílání Františka Zahrádku, veterináře. Počkejte si.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 10 minut po 10. a pozvání do vysílání dnes přijal veterinář pan František Zahrádka. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den a přeju všem posluchačům ještě stále krásné prázdninové dopoledne.
0: Ano, ještě nám pár prázdninových dní zbývá. Tak zaplať pán Bůh, že nám trošičku klesly teploty. My lidé jsme si oddychli na chvilku, uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Oddychla si určitě i zvířata.
1: Samozřejmě.
0: Já se přesto dovolím vrátit do těch masakrálních veder. Co jste nejčastěji v souvislosti s tím horkem v ordinaci řešil?
1: Hele, za normální okolnosti by asi člověk očekával nějaké přehřátí a nebo úpaly, úžehy, ale nejčastěji paradoxně byl problém se silnicema, s tím asfaltem, térem a ty popáleniny na těch polštářcích, což mě překvapilo, protože procentuálně, ne, že by nebyly úpaly, úžehy a tyhle ty záležitosti, anebo paradoxně díky výraznému ochlazení, ať už je to byla klimatizace v autě, anebo voda, ty syndromy těch mrtvých ocasů a podobně, kdy se to jakoby přehnalo. Jinak takový ty klasický kolapsy, na níž se ptáte a předpokládáte, musím říct, že ku podivu, zaplať pánbů, se to týkalo asi víc lidské populace, ano, než té zvířecí, ale ten problém, řekl bych, že závažností a dlouhodobé léčby těch popálených polštářků bylo daleko, daleko víc, než já pamatuju za předchozí období.
0: Takže si pořád na to ještě chovatelé nedávají pozor vyrazit s pejskem do rozpálených asfaltových povrchů?
1: Je to neuvěřitelný, ale jako stačí jednoduchý test, když vy sama neudržíte ruku, nebo zkuste si sundat botu i přes ponožku, jak dlouho vydržíte nebo nevydržíte, ale jako tam bohužel, jako, já vím, že to je trošku problematický a mně se vždycky vybavilo, je škoda, když si vzpomenu na své dětství, jak v tohleto období jezdili ty kropící vozy a chladili všechny tyhle ty věci, což nám evokovalo nejenom Čichově prázdniny, ale nikdo netušil, že to je záležitost vlastně i jakoby zdravotní, aby tam ty problémy nebyly. Dobře, možná tehdy se to týkalo dětí, které běhali bosy, ale u těch zvířat v podstatě my jim ty boty nedáváme logicky na léto a ty problémy fakt jsou docela, bych řekl, i fatální.
0: Jak se to léčí, ten popálený psí polštářek na tlapce?
1: Jednak musím podotknout, že všechno, co se týká těch polštářků, hojí se strašně dlouho a špatně. Další věc, tomu zvířeti nevysvětlíte, že si to nemá lízat, že ho to bolí, že má nějakým tendence s ním pracovat. Takže v tomhletom horkém počasí ještě to balit, aby se to pařilo, taky úplně ideální není. Takže my se paradoxně nejlepší

0: Úspěch byl taková ta babičkovská rada koupat ve vychlazeném heřmánku, řepíku a pak zajistit, aby ten polštářek byl furt vláčný, jakmile ty puchyře nějakým způsobem odejdou.
1: Vy jste zmínil úžeh a úpal. Může tedy skutečně pes nebo kočka dostat úžeh nebo úpal?
0: Může, samozřejmě, ať už je to teda pobytu v uzavřeném prostoru, kde se neventiluje, anebo paradoxně se nezdá, ale v to přímý sluníčko, kolikrát se pozastavují lidi na tom, my máme černýho psa, on miluje si jít lehnout do toho vedra, kde mi nikdo neto. Ono pak stačí strašně malinko, aby se tahle záležitost stala a je to možný. Je to možný, říkám, daleko víc bývají ty problémy z těch uzavřených prostor, neventilovaných, ale v obojí je možné.
1: Už také padl termín klimatizace. Mm-hmm. Jak pak to mají pejskové s klimatizací, ať už někde v bytě nebo v autě, mají to stejně jako lidi, když je venku 40 a pak sedneme do auta a dáme si tam 22?
0: Já vás vidím, jak se usmíváte, je to úplně přesně, jak myslíte, je ten samý problém. Tak jako vás v autě může při klimatizaci seknout za krkem, nebo můžete prostydnout, paradoxně ty záněty dolních močových cest, že jo, při tom delším pobytu, při těch cestách. To samé se týká i těch zvířat. A tam, jak jsem narazil, tak paradoxně bych řekl, že ta větší frekvence těch pohybových problémů díky tomu svalovému spazmu se objevovala, ono to má jako krásnou diagnózu nebo název, je to syndrom mrtvého ocasu, kdy vlastně dojde jakoby k svalovému hostci a problému neurologie v té zadní části, jak to zvíře sedí, má tendence samozřejmě koukat do těch vyšších pater, tam ten problém nebejvá s tou klimou, ale jak se to točí od spoda, tak to prostydnutí ano. A jestli to je komplikovaný a problematický, jednoduchá otázka. Když vás s klimatizací, když nastydnete nebo vás seknou záda, je to problém? Je to problém. To sami se týká.
1: Ještě přece jenom jedna věc v souvislosti s těmi vedry, co průjmová onemocnění. Má na to vliv vedro nebo ne?
0: Jako úplně samozřejmě určitě nějaké tyhle ty záležitosti se popisujou. Spíš je to záležitost nechutenství nebo paradoxně někdy teda delší krmení, které leží na sluníčku a nějakým způsobem zapracuje. Jinak spíš ty průjmová onemocnění bych řekl, že se definovala až k tomu pozdější fázi, kdy při pohybu ve volné přírodě zvířata pily z volně stojacích vod, včetně sinic třeba. Jo, to jsou takový ty akutní průjmy, které mají docela dramatický obraz, ale pokud se včas poskytne ta léčba, tak to relativně dobře dopadalo.
1: Říká náš dnešní host, veterinář František Zahrádka.

0: Povídáme si dnes dopoledne s veterinářem Františkem Zahrádkou. Teď na chvilku opustíme problémy pejsků a koček a probereme jednu důležitou věc, která se nás, chovatelů, nově týká. Majitelé psů musí od 1. července začít registrovat svého psa do takzvané centrální evidence. Pane doktore, pojďte nám to vysvětlit.
1: Tak vy jste říkala, že se oprostíme problému týkající se zvířátek, ono to tak úplně bez problému není, protože v ten moment na začátku, než to začne fungovat, vyvstaly problémy jak pro veterinární lékaře, tak pro majitele. Já začnu obecně, centrální evidence psů je ze zákonem stanovená povinnost veškerého chovatele nebo majitele, který je vlastníkem v současné době zatím jenom psů, ono se to bude týkat i koček a eventuálně ostatních zvířat, kdy se vytváří centrální evidence na základě identity toho zvířete. Tenhle ten proces je proces, který si žádá chovatel nebo majitel a veterinární lékař je jenom zprostředkovatel. Veterinární lékař vysoké školy jsou jediní, kdo může vstupovat a dělat zápis do centrální evidence. Jinak úpravy ostatních věcí můžou pak majitelé týkající se kontaktní adresy telefonu, ale ty vstupní údaje ty tam může zavést pouze veterinární lékař. V tenhle ten daný moment, protože je to vázané na identitu občana, vždy, když přijde jedinec do ordinace poprvé, po tom 1. červenci, tak je povinností, nebo mělo by být povinností majitele zažádat o zavedení do centrální evidence. Pokud to neudělá, v podstatě vystavuje se samozřejmě přestupku problému, oni se uvádí různé částky pokut, které by se měly řešit. Nicméně už i chovatel, který prodává nová štěňata dále, jeho povinností je při první návštěvě zavést jedince do centrální evidence. A co se týče těch zmatků, které tam vznikaly ohledně toho očkování, protože v té centrální evidenci, kromě provedeného termínu očkování proti vzteklině, lze zapsat i třeba nějakou medikaci, onemocnění nebo charakteristické vlastnosti. Ve svém důsledku pak by měly mít pozitivní dopad, kdyby se třeba jedinec ztratil, tak aby nezůstal bez léků, nebo aby se vědělo, jestli se má znova přeočkovat nebo ne. To je to pozitivum, které od toho očekáváme. Ale ten zápis, který je nejpozději s termínem vakcinace proti vzteklině. To znamená, že jedinci, kteří absolvovali očkování před 1. červencem a mají podle různých výrobců vakcíny různého charakteru, držící 2-3 roky, tak ten nejzazší termín toho zápisu je při tom, kdy končí ten termín toho očkování.
0: Takže budu úplně konkrétní, mluvili jsme o datu 1. červenec, ano? Ale já mám v očkovacím průkazu napsáno od pana doktora, že mám přijít na vakcinaci v prosinci 2026.
1: Ano.
0: V pořádku?
1: Ano, takže ten zápis je, váš nejzazší termín je v tom prosinci 2026.
0: Pane doktore, jak ten zápis přesně probíhá, kolik vám veterinářům to zabere času?
1: No, samozřejmě existuje celá řada, na začátku vždycky, jakmile se seznamujete s novým systémem, tak kromě toho, že máte hlavu v pejru a máte pocit, že to je šílený voprus a že to určitě to zabere nějaký čas v rámci této záležitosti, když využíváte různé programy, které jsou, tak po ověření té identity občana do 10 minut, 5-10 minut. Samozřejmě pokud se řeší klasickou záležitostí, protože veterinární lékař, když přijme od chovatele potřebu zápisu, tak jeho povinností je do 7 dnů do toho registru toho psa zavést, včetně majitele. Takže přijde majitel, zažádá, že chce zavést, my ověříme fyzicky číslo čipu, protože jsou i čipy, které nefungují, tak tam se musí ten jedinec přečipovat. Pak se přes identitu občana ověří přes datum narození adresa daného chovatele, propojí se to a odešle se to do registru. V ten moment vystavujete majiteli potvrzení o tom, že do toho registru byl zavedený a ještě mu mailovou adresou, pokud tam uvádí, přijde potvrzení, že ta adresa, že tento zavedení tam je.
0: No, pane doktore, abyste na to měl sekretářku.
1: Ano, no taky to tak řešíme. Na začátku, než se to rozjelo, než jsme se zvykli v podstatě tuhle záležitost dělat, tak samozřejmě nějaký čas navíc to mělo. Ale říkám, od určité záležitosti si člověk poté, když si to trošku osvojí, tak v tom začíná hledat a vidět ty pozitiva a myslím si, že ty pozitiva tam opravdu jsou.
0: Ještě bychom asi také měli dodat, že za registraci se platí poplatek, ano. A jeho výši si určuje každé veterinární pracoviště samostatně.
1: Ano,
0: je to tak?
1: Ano. Není to stanovený, byť je to teda relativně hodnocené jako by státní zakázka, tak záleží samozřejmě na pracovišti, ať už je to z toho zaplacená ta sekretářka, o níž se zmiňovala, a nebo jestli ty časové náklady, které jsou. Samozřejmě jsou různé částky po celé republice.
0: Pan doktor František Zahrádka je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Máme tady dnes u mikrofonu veterináře Františka Zahrádku. Pane doktore, já bych s vámi chtěla otevřít na závěr ještě jedno téma. Kdy je třeba jít k veterináři? Já předpokládám, že v určitých případech si můžeme s pejskem nebo s kočkou pomoci sami, ale kdy už je opravdu jednoznačný signál, že se musí vyrazit do ordinace?
1: To je taková skoro filozofická otázka. Samozřejmě pokud mám pocit, že jsem v nesnázích a ta první pomoc mi nefunguje, tak toho veterináře v každém případě vyhledat. Druhá věc je jakoby vyhodnocení závažnosti možného dopadu na ten organismus. To znamená, pokud se to objeví náhle, má to dramatické projevy, uvede vás to do stavu strachu a nejistoty, pak si myslím, že ten veterinář je v pořádku. Trošinku, my jsme se o tom bavili ještě, než jsme vstupili do vysílání, je, že my máme trošku komplikovaný život, že máme celou řadu kolegů, lékařů, Googleů, který vám samozřejmě dopředu řeknou, ale on je bohužel oproštěný těch emocí a úplně racionálně vyhodnocení těch příznaků. Takže takové ty základní věci jako zatržený dráp, první průjmový nechutenství, tyhle ty věci si myslím ano, ale pokud dochází ke gradaci těch projevů, které doma provádíme a nelepší se, pak si myslím, že v každém případě je na místě toho veterináře navštívit. Obecně, kdybych to měl zobecnit, myslím si, že je lepší dvakrát zbytečně, než jednou pozdě.
0: Tak buďme konkrétní, tak třeba u toho průjmu. Mm-hmm. Jak dlouho můžu doma s pejskem vydržet, pokud má průjmové onemocnění? Jak dlouho mám zkoušet to řešit sama?
1: Mm-hmm. Takže začneme. Záleží na tom, v jakém ročním období jsme. Pokud je takhle horko, samozřejmě ten průjem bude díky ztrátě tekutin ohrožovat organismus daleko víc. Druhá věc, věk pacienta, to znamená mláďata a staří jedinci, problém. Třetí věc, jestli to je jenom řídká stolice a to zvíře ale udrží, v podstatě a řekne si, začal bych nějakou dietním opatřením, hladovkou, eventuálně klasicky živočišní úlity, fyzikální záležitosti, které bychom řešili sami u sebe. Vždycky říkám v tenhle ten moment, zkuste si představit, že by ten samý problém se týkal vás. Jestli byste šli hned k lékaři, anebo jestli byste zkusili něco, co si myslíte, že by vám mělo pomoct, ale zase opatrně s těma lékama, jako pro lidi a pro zvířata.
0: Samozřejmě.
1: Bavíme se o těch lidových, takových jako živočišní úlí, hořký čaj, hladovka, odvar z rýže a podobně. To je druhá záležitost. A třetí, pokud je to doprovázený ještě nějakým jiným jakoby zvracením, bolestí bříška, objevováním se krvavých stop, tak samozřejmě tam bez diskuze samozřejmě k veterináři.
0: Nějaká taková ta apatie, která se projeví u pejska, nechce vstát, nereaguje, nechce na vycházku, to už je asi taky problém.
1: To je vždycky problém, nicméně já tam mám jednu takovou mnemotechnickou poznámku. Pokud my všichni v životě máme nějaký hřích nebo něco, co nám dělá enormní radost, tak i když je nám trošinku šoufl, tak na to zareagujeme. Pokud třeba se to týká toho nežera, pokud by jedinec nechtěl klasické krmení, ale zauvažoval, aspoň zareagoval na pamlsek, dá se předpokládat, že ten problém nebude tak dramatický. To samé se týká třeba procházky, oblíbené procházky, kdy ví, že v ten daný den bude šťastný, ale když je mu blbě, tak vám nebude chtít. Jo, takže to jsou všechno takový markery a vstupní, co vám ten Google, bohužel kolega Google neřekne, kdybyste měli vyskládat a využít eventuálně služeb toho veterinárního lékaře. No. No tam je kvantum věcí, které vedou k tomu. Já bych v tenhle ten moment zkusil ukotvit zdravý selský rozum.
0: Jasně, to říkáte často, když jste tady u nás, používat hlavu. Vy už jste řekl, že radši přijít dvakrát zbytečně, než jednou nepřijít. Když někdo přijde z maličkostí, promiňte mi ten výraz, z blbostí, nezlobíte se na něj, že ne?
1: Vzhledem k tomu, že vycházím z toho, že pro toho dotyčného to ta blbost není, nám to z toho profesního hlediska se zdát může, tak buď to se mu to snažím vysvětlit, pokud by to byla opravdu v úvozovkách totální blbost, která neohrožuje a vyvodí nás jakoby k úsměvu na jednu pro nás jako profesní stranu, kterou přehodíme na toho majitele, pak je to v pořádku, pak je to zpestření té práce, ale pokud jsou to věci, které tak jako celý život se vzděláváme a vychováváme, pokud klient dojde k tomu, s obavou jí musím k veterináři a mi mu řekne, tahle ta blbost, to byste zvládnul sám, tak pro příště už to neudělá. Hmm. Takže určitě nezlobil, jako předpokládám, že vyhledává pomoc, protože si nejsem jistý, neumím to vyřešit a jakože by byly vyloženě stupidní blbosti, to jsem nezažil.
0: Tak děkuju za tohle odpověď a ještě vám chci přečíst na závěr, než se rozloučíme, jednu takovou agenturní zprávu, uvidíme, jak ji okomentujete. Je to nějaký nový průzkum společnosti Mars Incorporated. Zapojilo se do něj 16 000 zaměstnanců napříč Evropou a ukázal, že víc než třetina těch lidí preferuje prostor přátelský ke zvířatům před tradičními benefity na pracovišti. Dokonce 71% lidí řeklo, že by si pořídilo domácího mazlíčka, kdyby zaměstnavatel byl k němu milý a otevřený. A dokonce se shodli na tom, že by se jim víc líbilo mít svého domácího mazlíčka v kanceláři, kdyby to šlo. To je hezké, vidíte.
1: Je to super a vycházím z toho, že to vychází o tom, jak zdraje ta společnost. My ve společnosti spolu neumíme komunikovat. Dostali jsme se někam, kde když vás někdo nebaví, tak si vezmete telefon. U toho zvířete to není. A další věc, zvíře nikdy nedělá přetvářku. Ono se chová tak, jakou tu potřebu má. A protože jsme po něčem hladoví, tak to vyžadujeme a v té společnosti chceme být. Takhle, zdravý člověk vám řekne, že chce být s tím zvířetem co nejdelší dobu, protože ho obohacuje.
0: A je to. Pane doktore, děkuji vám za všechny vaše odpovědi.
1: Rádo se stalo.
0: Mějte se moc krásně.
1: Budu se snažit.
0: Ve vaší nové ordinaci. Prozradila jsem to. A někdy příště se budeme těšit na slyšenou.
1: Nápodobně.
0: Doktor František Zahrádka byl naším dnešním hostem.

0: Přejeme vám dobrý den. Za 4 minuty bude 10:45. Rekonstrukci a dostavbu nové budovy střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech dokončí jiná firma. Původní společnost odstoupila od smlouvy. Karlovarský kraj získal na stavbu dotaci. Ta prý ohrožená není. Podrobnosti za pár minut.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rádio vašeho kraje, Marek Ztracený, 11 minut před 11. hodinou. Karlovarský kraj jedná s jinou firmou, která opraví starou budovu a postaví nový pavilon pro střední umělecko-průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech. Původní společnost, která vyhrála výběrové řízení, vypověděla letos v srpnu Karlovarskému kraji smlouvu, a to kvůli horšímu statickému stavu objektu.
1: Přestože byly statikem už v listopadu minulého roku zastaveny práce a zjistilo se, že stav budovy neodpovídá projektové dokumentaci, nedodal nám objednatel novou projektovou dokumentaci, i když to několikrát přislíbil.
2: Uvádí důvod vypovězení smlouvy Karlovarskému kraji výrobní náměstek společnosti PKS Stavby Milan Veselý. Jenomže to vedení Karlovarského kraje odmítá. Všechny dokumenty prý investor dostal včas. K dohodě ale nakonec nedošlo, říká ze zprávy stavby Jan Linhardt.
3: Reagovali jsme na dílčí zjištěné problémy a snažili jsme se zapracovat tu dokumentaci do nějakého kompletního stabilizovaného stavu. Ta dokumentace v rámci zpracování byla projednávána i se zhotovitelem a k termínu, který byl předjednaný zhotoviteli, byla předložena, nicméně následně zhotovitel dokumentaci vyhodnotil jako nedostačující.
2: Karlovarský kraj proto jedná s firmou, která skončila v tendru na druhém místě, jestli zbývající práce dokončí. Na zakázku za více než miliardu získal Karlovarský kraj dotaci. Ta podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka z hnutí ANO ohrožená není.
4: Máme tam i určitou časovou rezervu vlastně na dokončení stavby. Jediné, což je trošku nepříjemné, tak samozřejmě, že v návaznosti na ty problémy, tak třeba bude konec stavby posunut o nějaký ten týden, o nějaký ten měsíc, a samozřejmě vzhledem, že to je takto velká zakázka s takto starými budovami, tak se dalo s něčím takovým počítat, ač tady to je to krajní řešení.
2: I přesto se ale opoziční zastupitel Petr Kulhánek z hnutí STAN obává, aby nedošlo k nějakým nesrovnalostem právě s ohledem na dotace.
5: My jsme v průběhu té realizace, to znamená, že se mění rozsah prací a tam do toho vstupuje samozřejmě zákon o veřejných zakázkách. Je otázka, jak se na to bude tvářit úřad na ochranu pro hospodářské soutěže a samozřejmě poskytovatel dotace.
1: My jsme nyní připraveni se maximálně domluvit na hladkém ukončení spolupráce a předání stavby tak, aby stavba mohla pokud možno pokračovat.
2: Dodává z firmy PKS Milan Veselý. Zakonzervování stavby i její předání by mělo být hotovo v průběhu 30 dnů. Pokračuje ze zprávy stavby Jan Linhardt.
3: Došlo k přerušení prací stavebních. Práce směřují zejména k zakonzervování rozestavěného díla, zajištění stability objektů a zamezení případných dalších škod. A zároveň je nutné dílo zabezpečit z pohledu bezpečnosti a zejména teda u historického objektu stability.
2: Původní historická budova střední školy se kvůli havarijnímu stavu betonových částí objektu už téměř 10 let nevyužívá. Škola proto vyučuje provizorně v přilehlých budovách. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Simeon is the

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požáru. Klatovské nemocnici chybí krev, v Plzni je schání dárce skupiny A-. Lidé stále mohou hlasovat v anketě Stavba roku Plzeňského kraje. A bude zataženo s deštěm, teploty do 20 stupňů. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Česku ode dneška neplatí výstraha před vznikem a šířením požáru. Český hydrometeorologický ústav je zrušil. Situaci zlepšil déšť a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky, včetně Plzeňského kraje, několik týdnů. Klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru. Dnes je možné přijít do Klatovské nemocnice do 16 hodin a 30 minut. Fakultní nemocnice Plzeň potřebuje aktuálně krev A-. Jak uvádí na svém webu pro dárce s touto krevní skupinou, platí zkrácené intervaly mezi odběry. U mužů 8 týdnů a u žen 12 týdnů. Zájemci se mohou objednat v rezervačním systému.
2: Pokud někdo daruje krev prvně, uvede to při rezervaci termínu odběru. Fakultní nemocnice doporučuje prvodárcům přijít dopoledne do 10 hodin, a to od pondělí do čtvrtka. Dárci musí mít s sebou pouze občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotkou a taky kartičku zdravotní pojišťovny. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Už jen do konce tohoto týdne je možné hlasovat v anketě Stavba roku Plzeňského kraje. Konkrétně lidé rozhodnou o tom, kdo získá cenu veřejnosti. Své zástupce má i Plzeň. Jak dnes město informuje na svých webových stránkách, jedná se například o novou mateřskou školu v Újezdě, o budovu jezírka na Košutce nebo o proměnu veřejných toalet na kavárnu v Zadních Skvrňanech. Hlasování potrvá do 23. srpna. Celkem se do nominací dostalo 21 staveb z celého kraje. O hlavní ceně rozhodne porota. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 14. září. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě odškodné v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
3: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s deštěm, teploty do 20 stupňů, bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se došetřuje v Plzni v ulici Koperníkova, kde se srazila dvě osobní auta. Stejně jako ve Hřbitovní ulici v Plzni. Buďte proto velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za pár minut nám budou dělat společnost fotolovec, šlapka a mapofil a taky šotouš. To je slovo, které i jazykovědkyně Helena Chýlová přímo miluje. Přiznávám to už za okamžik v dnešním jazykovém koutku za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Za 3 minuty 11:45.
1: Jazykový koutek.
0: Je dost pravděpodobné, že během naší tradiční chvilky s češtinou teď narazíte na výrazy, které jste v životě neslyšeli. Slovo, kterému věnujeme převážnou část dnešního koutku, ale asi znát budete. Vladimír Šťovíček se společně s jazykovědkyní ptá.
2: Víte, kdo je to šotouš? V dnešním jazykovém koutku se zastavíme u bohatství, které tvoří zábavná, nespisovná pojmenování fanoušků různých koníčků. Je tu s námi Helena Chýlová, dobrý den.
3: Dobrý den. My už jsme společně připomínali pojmenování šalinosexuál. Podobný, ale širší význam má také slovo šotouš. Já ho miluju. Šotouš je slangový výraz pro nadšence do veřejné dopravy, zejména vlaků a městské hromadné dopravy. Věnuje se především jejich fotografování. Proto je slovo odvozeno od anglického slova pro fotografii, snímek, shot. Původně bylo slovo užíváno jako ironické. Dnes se však v zájmovém prostředí stává neutrálním a označuje tak často nejen fotografa, ale i člověka objíždějícího železniční trati nebo věnujícího se tematice veřejné dopravy obecně. Starší synonymní slangová pojmenování jsou například projížděč nebo dráhař.
2: Já znám v daném kontextu pojmenování jako kávofil, bastlíř nebo šlapač.
3: Vidíte, jak nová pojmenování koníčkářů neboli hobbystů

0: vznikají jako houby po dešti. Pro šlapače se užívá i šlapíř nebo šlapka, označuje se tak nadšenec do jízdy na bicyklu. A setkala jsem se i s vinilářem, tedy člověkem, jehož koníčkem jsou vinilové gramodesky. No a zaujaly mě i názvy jako mapofil, milovník atlasů a map, nebo fotolovec, člověk fotografující divokou přírodu. Závěrem je třeba připomenout, že se jedná o pojmenování slangová, tedy nespisovná, která často vznikají jako výsledek hry s jazykem.
1: Dodává češtinosexuálka Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: I neobvyklá slova mohou být tématem vašich dotazů. Posluchačské náměty stále přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz a těšíme se na ně.

Posloucháte náš úterní doporodní program a v dnešní díl seriálu Tajemství technických památek nás zavede do historického vodního mlýna ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku. Původní mlýnská kola v něm nahradila dodnes funkční Francisova turbína. Víc vám řekneme ještě před 11:30.

0: technických památek. Technických památek.
1: Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku poblíž Pekelského potoka stojí vodní mlýn s bohatou historií. Dům s číslem popisným 1 patří k nejstarším ve vsi. Obilí se v něm mlelo už na konci 16. století. Víc k jeho historii říká současný majitel mlýna Jaroslav Gabriel.
2: Víme k té historii až do roku 1590 známe majitele. Takže je to opravdu velice starý mlýn a má to číslo popisné 1, takže pravděpodobně to mohla být třeba nejstarší budova tady ve stráži, možná to byl základ té stráže. Byli tady samozřejmě Němci až do toho 45. roku a potom sem přišli volinští Češi a ještě mleli a ještě pekli chleba.
3: Zatímco současná zděná podoba mlýna pochází z druhé poloviny 19. století, dochované technické zařízení je o několik desítek let mladší.
2: Takže tahle ta budova, on tady napřed byl dřevěný mlýn, 1870 postavili tady tuhle tu kamennou budovu a ta kamenná budova víceméně je ve stejném stavu jako toho roku 1870. A v roce 1930 ten mlýn, který tady byl původním s mlýnským kolem a mlýnskýma kamenama, tak ho přestavili na moderní umělecký mlýn, kdy sem dali válcový stolice a turbínu.
3: Podle dochovaných plánů mlýn disponoval 9 výtahy a nejrůznějšími dopravníky, tedy technikou, která nahradila úmornou lidskou práci.
2: Tady ještě, mlínice, že tam to je obytná část, tady je mlínice, tady to jsou ty válcový stolice, to je tady pod těma násypkama. A tady vlastně to je od turbíny a tamhle to je transmise a to pasama pohánělo všechny tyhle ty stroje.
4: Tak teď jdeme do patra.
2: Jdeme do patra. Tak.
4: Tomu říkám sýpka.
2: No a tady to je výtah. Tím výtahem to si listovali a těm až nekovým panu prvníkama už to šlo do mlína rovnou, anebo tady do sýpek. Tady to je sejto, to se takhle migalo. Tady vlastně šlo to obvykle napřed nahoru, tady se profukovalo, tam byl magnet, čistilo, koukolník odděloval koukol od zrna.
4: Tak kam jsme vešli teď?
2: To říká lednice. V té lednici tady byly ty dvě mlýnské kola a v těch 30. letech sem dali tu turbínu, tady z toho rybníka je ta trubka.
4: Potoky na druhé straně.
2: To je vždycky tak, musíte ten potok jako zvednout náhonem, takže tamhle nahoře prostě se z toho potoka, který se jmenuje mimochodem Pekelský potok a tamhle máme nebeskou skálu, takže to je přímo pohádkový.
4: Tohle je opravený celý.
2: To je opravený, to bylo prázdný, ta voda tady nebyla a opravilo se to, aby se právě mohla roztočit ta turbína.
3: Francisova spirálová turbína, která poháněla mechanismus mlýna na místo původních mlýnských kol, podle Jaroslava Gabriela dosahuje výkonu 14 koňských sil. Vodu z obnovené nádrže nad mlýnem dokáže podle něj odčerpat za pouhou půl hodinu a spolu s původním technologickým vybavením připomíná tradiční řemeslo a technický našich předků. Ze Stráže nad Ohří na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Rangers 2:30. Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Druhý díl už po písničce skupiny Činasky. Počkejte si na něj.

0: K Varšavské smlouvě 21. srpna 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do Pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysílače.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysílače zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9:00 ráno odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Babské rady.
1: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody, již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle, nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením, oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: O rozpočtu pro příští rok začínají na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Centrální plzeňský obvod rozšíří v areálu Škodalent zázemí pro karavany. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Pěkné poledne u zpráv přeje Petra Broučková. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO začíná jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
4: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali, pokud možno, tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je čtvrtá oblast.
2: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít zhruba 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Průměrně 600 karavanů využije během měsíce odstavné parkoviště v areálu Škodalent v Plzni. Centrální plzeňský obvod tam před 3 lety zřídil pro karavany 5 míst, takzvaných štelplaců. Tam je možné se připojit na elektřinu nebo vyčistit toaletu. Obliba tohoto místa ale roste a zázemí už zdaleka nestačí. Podle starosty Davida Procházky z hnutí ANO plánuje vedení městského obvodu plochu pro karavany se zázemím rozšířit.
5: Z toho důvodu právě, aby neomezovali karavany to parkoviště, které je určené pro návštěvníky, tak jsme se rozhodli, že vlastně do bývalého prostoru kempu na to parkoviště, které tam je splněné, tak prostě v karavanu uděláme zázemí, protože letos je to otevřený bez zázemí, je vidět, že skutečně ta obliba tam je.
2: Návštěvnické centrum u výběhu vlků v Srní na Šumavě je bez vody. Mimo provoz jsou tam i toalety. Informují o tom správci Národního parku Šumava na sociálních sítích s tím, že kvůli zákazu čerpání z jiných zdrojů tam není možné dovést vodu v cisterně. Zároveň žádají návštěvníky, aby jako náhradní toaletu nevyužívali okolní lesy, ale sociální zařízení v sousedních obcích nebo restauracích. Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka. Sport. Kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych vybral 5 tenistů pro kvalifikační duel se Spojenými státy. V první nominaci jsou 4 nejvýše postavení singlisté v žebříčku ATP, tedy Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva a zatím jen jeden deblový specialista Patrik Rykl. Utkání se hraje za měsíc v Praze Libni, půjde v něm o postup do finálového turnaje.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo, od západu se přidá déšť, v nižších polohách občasný. Později večer začnou srážky pozvolna ustávat. Teploty 17 až 20, na horách 14 až 16 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpovědi na jedničce. Mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v ulici u letiště v blízkosti firmy Scania bouralo nákladní auto s osobním. Projížděte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Máme dnes 18. srpna, v kalendáři je napsané jméno Helena a vy už můžete začít gratulovat svým blízkým nejenom k svátku, ale samozřejmě také k narozeninám. Telefon 221 554 222, vyřizovat budeme pochopitelně i mailová přáníčka. Dobré odpoledne.

0: Hlásí se Třebnice u Domažlic a paní Ludmila. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Rádio Plzeň. Dnes mají svátek Helenky. Tímto chci poslat přání naší sestře Helence Kolafové z Plzně z Vinic. Přejeme jí hlavně hodně zdraví.

Další písnička je k dnešnímu svátku pro paní Helenku Vajmanovou z Plzně. Helenko, přejeme vám, ať štěstí kráčí stále k vám, ať zdraví vás každý den chrání a splní se vám každé přání, ať úsměv zdobí vaši tvář a každý den má krásnou zář. Ze srdce přejí Zuzka, Ivo, Emička a Julinka z Dolců.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď nám telefonuje Jarka z Plzně. Paní Jarko, dobrý den.
1: Dobrý den, tady švagrová Jarka a necháme zahrát paní Heleně Žehánkové její oblíbenou písničku K svátku a přejeme hodně, hodně zdraví.
0: Ano, my se k tomu přání připojujeme.
1: Děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, úterní písničky pro vás a na telefonu paní Lenka ze Zbuchu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, kdyby se byla tak laskavá a nechala zahrát písničku od Oldy Říhy pro paní Helenku Vajmanovou, která má dneska svátek. A já ji přeju se svými dvěma Pepíky a jejím synem Tomášem pevné zdraví, hodně radosti a splnění jejich největších přání. Děkuji vám za vyřízení.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

Český rozhlas Plzeň teď bude hrát Helence Mrázové k dnešnímu svátku. Jenom všechno dobré, ať ti zůstává optimismus a dobrá nálada. Přeje Eva i ostatní tvoji bývalí kolegové.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a na číslo 221 554 222 se teď dovolal pan Milan z Rokycan. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem chtěl nechat zahrát Helence k svátku, všechno nejpříhodně zdraví a za všechny tady na ubytovně.
0: Dobře, tak pozdravujeme Helenku i vás, vybral jste skupinu Holky, takže už se rozjíždí.
1: Milane, hlavně za manželku.
0: Ano, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naschle.

Máme tady další mailový vzkaz. Prosím o píseň pro Helenu Zdeňkovou z Plzně a její maminku z Dolců, také Helenu, a dále pro Helenu Pachovou a Helenu Špačkovou. Přeji jim hezký svátek, hodně zdraví a plzeňskému rozhlasu děkuji za hezký zážitek na chodských slavnostech v Domažlicích. Tenhle e-mail nám poslal pan Vlastík z Plzně. No a písničku, jakou vybral, viděl jsem Helenu v bazénu, zpívá Jiří Cízler.

0: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
1: To není idea anebo ideologie, to je podložen faktama.
0: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
2: Tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
0: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
3: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

A je tady další mailové přání. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro paní Helenu Langovou do Pařezova k jejímu dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky, pohody a radosti přejí Sokolovi z Vlkanova a všichni její nejbližší, kteří ji mají rádi.

Český rozhlas Plzeň, Žalman a spol. Za 10 minut 1 hodina. V Humoriádě bude dneska hostem herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská a hostem Alex Minářové. Po 13. hodině za malý okamžik bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček. Iva Kokešová se teď s vámi loučí, přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a příště se zase budu těšit. Naslyšenou.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Následky dopravních nehod v Plzeňském kraji jsou letos mírnější než v loni. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Hezké úterní odpoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na 12,8 miliardy korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
3: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, který se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Bilance následků dopravních nehod je v Plzeňském kraji za prvních 7 měsíců letošního roku příznivější než v minulém roce. Policisté zatím zaevidovali celkem 2680 dopravních nehod, říká krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
4: Od ledna do konce července přišlo v důsledku dopravních nehod o život 10 osob, což je oproti minulému období o 9 méně. I v počtu těžce zraněných došlo k výraznému poklesu, a to o 25, kdy se letos pohybujeme na čísle 35 těžce zraněných osob.
2: Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude v sobotu 22. srpna centrem celostátní akce Hradozámecká noc. V Plzeňském kraji se do této akce zapojí 11 památek, které po setmění nabídnou speciální prohlídky, koncerty nebo divadlo. Přehled otevřených památek Národního památkového ústavu a bližší informace najdou zájemci na webových stránkách npu.cz. Sport. Tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fiesovi ve třech sadách. Počasí. Dnes bude většinou zataženo, od západu se přidá déšť, v nižších polohách občasný. Později večer začnou srážky pozvolna ustávat. Teploty 17 až 20, na horách 14 až 16 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpovědi na jedničce. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici od Záluží na Horní Břízu na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta. A na silnici 182 u obce Merklí na jižním Plzeňsku v blízkosti Ovčáckého rybníka dejte pozor na nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo? Nejenom jako

0: krizi nějakým způsobem posunou v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
1: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
0: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
1: kde tam je ten boj sám se sebou.
0: No a je tam prostě, že ta emoce má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jiný

0: cokoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, že jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky, čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší, nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí Člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajdla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela, Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále sedívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír, já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkoušíme, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: ČEZ plánuje ročně investovat zhruba 6 miliard korun do modernizací jaderných elektráren. Svatyni o více než 1000 let starší než britský Stonehenge zkoumají na Nymbursku archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přehánky a teploty do 27 stupňů. Pěkné úterý u zpráv přeje Petra Broučková. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČEZ Bohdan Zronek.
2: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili, a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín. Předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
0: Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají starověkou svatyni nedaleko Chlebů na Nymbursku. Podle organického materiálu zjistili, že se jedná o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě a o 1000 let starší než britský Stonehenge, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Archeologové zjistili, že před 6,5 tisíci lety vybudovali lidé na místě dnešních Chlebů téměř kruhové ohrazení o průměru 230 metrů. Součástí byl víc než 2,5 metru hluboký příkop a 12 nepravidelně rozmístěných vstupů. Jejich geometrie podle vědců vytvářela systém, který umožňoval sledovat nejvýznamnější okamžiky slunečního i měsíčního cyklu.
0: Desítky rybářů zkontrolovala policie na březích přehrady Hracholusky. Společné hlídky tvořili kromě místních policistů i příslušníci cizinecké policie, pracovníci povodí Vltavy a členové rybářské stráže Českého rybářského svazu. Cílem kontrol bylo odhalit protiprávní jednání, případně porušování pravidel rybolovu. Podle krajské policejní mluvčí Evy Červenkové v rámci kontrol policisté zkontrolovali celkem 58 lidí.
4: Z čehož bylo 42 našich občanů a 16 cizinců. Všichni kontrolovaní cizinci měli své doklady v pořádku a na našem území pobývali legálně. Policisté odhalili celkem 4 přestupky proti majetku, které vyřešili pokutou příkazem na místě. Sport.
0: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa v Indii v prvním kole dvouhry. V Dillí podlehla světové 14. Sim Yuchin z Jižní Koreje 0-2 na sety a nenapodobila pondělní postup Petry Meixnerové. Švábíková dnes vstoupí ještě do smíšené čtyřhry, a to společně s Ondřejem Králem. Počasí. V noci bude zataženo nebo oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 16 až 13, na horách 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo. Od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, aby ho předpověď na stupně 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici od Záluží na Horní Břízu na severním Plzeňsku bourala 2 osobní auta, jeďte tam opatrně. A na silnici 182 u obce Merklín na Jižním Plzeňsku v blízkosti Ovčáckého rybníka dejte pozor také na nehodu dvou aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je úterý 18. srpna a rozhodně pozitivní zpráva, venku prší, aspoň tedy tady v Plzni. Myslím, že už jsme si to po těch dlouhých vyprahlých dnech zasloužili. No a další plusová informace je, že posloucháte rádio vašeho kraje. A tak se krátce po půl třetí dočkáte návštěvy hradu Švihov, kam zavítal legendární Pony Express. Už teď si připravte svoje inzeráty, ať je pak, až otevřeme rozhlasové tržiště, nehledáte. Ve slovíčkaření se blíže podíváme na hojně užívané slovo for. A už za pár minut se v rubrice Co v učebnicích nebylo dozvíte, jak se v minulosti vážilo. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
8: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: zeď, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jezdci na koních v červené košili se žlutým šátkem a brašnou plnou pohlednic a zásilek. Českem opět projíždí štafetová jízda Pony Expressu. Jednu ze zastávek měla ráno na hradě Švihov u Klatov. Jak to tam vypadalo, to uslyšíte už za chvíli. Teď jsou na řadě.
1: Tipy pro volný čas.
0: V rámci festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu začne od 17 hodin v synagoze v Hartmanicích koncert, na kterém zazní dvě violončela a jedny housle. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza a jeho okolí pokračuje Sportmánie. Areál je otevřen do 20 hodin a dnes program láká například na jumping. V kulturní a kreativní zóně Depo 2015 vystavuje svá díla umělecká skupina Quiš Quaš. Pestrý výběr výtvarných děl je k vidění do 15. září. Kostele Nejsvětější Trojice v Srní zazní od 19 hodin tóny v rámci svatojánského hudebního festivalu. Návštěvníci uslyší hoboj a kytaru. A v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela Kostnice. No a v muzeu Šumavy v Sušici můžete mimo jiné vidět výstavu 130 let rybářské organizace v Sušici. Nabízí například historické i současné fotografie a exponáty rybářského náčiní. Potrvá do 10. října. Tolik tedy úterní tipy, no a teď ještě jeden olympik.

0: Dvě minuty po půl třetí posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a zase se na chvíli vypravíme do terénu. Na nádvoří Švihovského hradu na Klatovsku ráno otevřel speciální poštovní úřad. Na své cestě se tam zastavila štafetová jízda Pony Expressu, která v těchto dnech křižuje Českou republiku. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. A stejně jako tehdy v Americe, i tentokrát mohli lidé poslat svoji pohlednici nebo zásilku po kurýrech na koních.
1: Na nádvoří Švihovského hradu právě dorazili jezdci Pony Expressu v červených košilích se žlutými šátky okolo krku. Tito dva tady svoji jízdu končí a štafetu předávají svým kolegům na čerstvých koních.
2: Je to taková prestiž, no, prostě tradice.
1: Na další úsek se chystá jezdec Ruda Paul.
2: Každý jezdec si sám musí najít úsek, musí vidět, kudy má jet a musí od bodu A do bodu B dovíz tu poštu. Kudy jede, to je čistě na jeho rozhodnutí.
1: Před sebou máte asi 26 kilometrů.
2: To není zrovna krátká trasa, jede se to docela rychle. My máme na 26 kilometrů asi hodinu tři čtvrtě, no. Takže ono to je docela dost rychlý. No. Ale tam jde vždycky o bezpečnost toho koně i vaší, jako když se vám to nebude zdát, můžete jít klidně 2,5 hodiny. Prostě není to o tom, že budete toho koně štvát, to ne, to v žádném případě.
1: Milada Vorlová, poprvé jako jezdkyně Pony Expressu, samozřejmě žádný začátečník.
3: Mám k tomu úctu, mám ráda historii a prostě vždycky jsem to obdivovala, ten divoký západ a prostě celou tu mentalitu toho.
4: Tyhle dva. Takže to máme napsat adresu.
1: Stánek pošty Pony Expressu. U něj je paní Blanka Kríslová.
5: Můžete si u nás zakoupit pohledy se známkou. Samozřejmě tu máme i zboží s tím naším znakem.
1: Vy tady razítkujete
5: poctivě. No tak samozřejmě, potom jsem pošťák.
6: Moje mamka má ráda koně.
1: Takže ty jí tady pošleš pohled teďko. Přišla jsem i 7letá Berenika. A v kolik hodin si stávala?
6: V 5.
1: Karel Hájek z Prahy.
7: Pořídím tady pohledy a korespondiáky pro svého bývalého kolegu, který sbírá různé poštovní věci.
1: Pošta mu přijde odkud?
7: Jedno z Polska, jedno z Košic a jedno z Bratislavy.
1: Takže ze tří cílových stanic Pony Expressu.
8: A já si taky vemu jeden, třeba tenhle ten.
1: Ano. Předákem České jihozápadní větve jízde Pony Expressu je Viktor Merc.
9: Já víceméně se starám o úsek z Lístkové do Stříbrné Hoty, co jezdíme. Máme tam 9 úseků, po 2 jezdcích to je 18 jezdců.
1: Takže není problém sehnat dostatek jezdců a koní?
9: Je i není. Jsou větve, které třeba trpí na ty jezdce, protože spousta už jezdců těch kmenových, co začínali od začátku, postupně stárnou, nejezdí. Takže musíme se trošku o to starat, aby jsme našli ty jezdce, aby jsme je měli a vychovat si je trošku.
1: Co se týče celé České republiky, kolik je zapojeno jezdců?
9: Já si myslím, kolem 300 jezdců tady máme, co jede tu jízdu v České republice. No.
10: Tak čau.
11: Ahoj.
1: Letošní jízda Pony Expressu začala ve čtvrtek v Německu u nizozemských hranic a skončí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: že máme jen sebe.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: Ano, zase chvíli budeme prodávat, kupovat, případně vyměňovat. Rozhlasové tržiště na svém začátku. Svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Jdeme na to, už tam máme prvního účastníka. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodám matrace Velpur. Rozměr je 80 cm x 200 cm, výška je 15 cm. Mají odnímatelný potah na zip, jsou málo používaný, nepoškozené. Cena by byla za 2000, je to na Klatovsku a číslo telefonu 725 500 399. Ještě jednou telefonní číslo 725 500 399. Děkuji a pěkný den. Naschledanou.
4: Vám rovněž. No a někomu dalším už přeji dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěla prodat harmoniku klávesovou. Je to harmonika hodící se pro žáka do školy nebo pro staršího seniora. Je ve velice dobrém stavu. Je to Delicie, má 6 nebo 7 registrů, je 4 hlasy. A dále bychom prodali, prosím vás, pane redaktore, sazenice malino robusu, snáší velký sucha a mrazy. Dále bych prodala gramofonové desky, včetně Beatles a všechno možné, rocková hudba, populární hudba, na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji, 722 249 923. Harmonika je z originál, kufrem je jako nové, no může telefonovat i hned.
4: Dobrá,
6: děkuji, nashledanou.
4: Rozhlasové tržiště teď poslouchá vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Dám je třeba zavřít to rádio.
7: Ano, ano. Prosím vás pěkně, prodám nový hromosvodní materiál, drát FZN, svorky, litinové stojánky na ploché střechy a je to Plzeň 603 95 65 38.
4: Mm-hmm. 603 956 538, je to tak?
7: Ano, ano, děkuju.
4: Není zač.
7: Naschledanou.
4: Naschledanou. A teď už jste na řadě vy, můžete povídat. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych prodal dvě ocelové králíkárny s dřevěnou výplní. Jedna je dvoukocová, jedna je čtyřkocová, z krmítka, jesličky, na páječky, komplet. A lokalita je to Soběkury a číslo je 721 564 622.
4: Mm-hmm. Zapsal jsem si tedy 721 564 622.
8: Ano. Děkuju, mějte se moc hezky a naschledanou.
4: Naschledanou, 14 hodin a 50 minut, někdo další v tržišti. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych měla takovou zvláštnost, prodala bych sem celuloidovou panenku, je trošičku poškozená, je to výška asi 30 cm, je to z 30. let minulého století, no je to pozůstalost a víc o tom nějak tak nevím, říkám, trošičku bych chtěla slepit asi na dvou místech. No a je to na čísle telefonu 604 97 23 93.
4: Takže když to dám do trojiček, 604 972 393, ano?
9: Mm-hmm. Ano.
4: Tak ať to vyjde.
9: Jinak je celá a asi na dvou místech bych chtěla slepit, má otáčecí hlavičku, ještě vím.
4: Dobře, tak ať to vyjde, říkám, mějte se hezky, naschledanou.
9: Vy také, naschledanou, hezký den.
4: No a to byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Zase pro toho, kdo se nedovolal, prodávat, kupovat a vyměňovat v tržišti budeme zase zítra odpoledne, krátce po 14:45.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, republice ocel.

buďané bol. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fór. Slovo hojně užívané pro vtip nebo anekdotu. Chceme-li zjistit, kde se u nás vzalo, musíme zase do němčiny. Asi sami cítíte, že moc česky to nezní. Takže základ je v německém Vortrag, což znamená přednes nebo proslov. Postupně se zkrátilo na vor s lehkým významovým posunem dělat někomu vtipné představení. Dobrá, pochopili jsme, ale jak si potom vyložit slovní spojení dát někomu fora ve významu dát někomu náskok nebo výhodu? Co má náskok společného s vtipem? Tenhle for však pochází z francouzského slova fora, což je výhoda. Původně totiž na dostizích slabší kůň dostal na startu náskok, kterému se říkalo forum, a později se to rozšířilo do dalších sportů. A tak klidně můžete použít větu udělal dobrý for, když na začátku závodu dal soupeři fora, aby ho zesměšnil. A je nám jasné, že není for jako for.

0: technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pojišťovny řešily v prvním pololetí víc pojistných událostí a vyplatili taky víc peněz za škody. Průměrně 600 karavanů za měsíc využívá v létě odstavnou plochu v plzeňském areálu Škodalent. V Řasích na Rokycansku obnovují veřejné studny. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přehánky a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. Centrální plzeňský obvod rozšíří stání pro karavany v areálu Škodalent. Radnice tam před 3 lety zajistila karavanům 5 takzvaných štelplaců s přípojkami na elektřinu nebo možností vyčistit chemickou toaletu. Obliba tohoto místa ale mezi uživateli karavanů stoupá a letos během léta jich tam bývá měsíčně až 600. Podle starosty Davida Procházky z hnutí ANO je plán upravit pro karavany prostor bývalého kempu.
2: Pokud tam bude kvalitní zázemí, tak tam je i stín, prostě je to rovina oproti tomu současnému parkovišti, tak bychom chtěli tu plochu dál rozvíjet a samozřejmě případně do budoucna taky přistoupit k určitému zpoplatnění, tak aby ten přínos nebyl jenom pro místní podnikatele, ale aby to byl i přínos pro kasu městského obvodu.
1: Obec Břasy na Rokycansku postupně opravuje celkem 35 veřejně přístupných studní. Zrenovovaných už je 25 z nich. Místní lidé ze studní zdarma čerpají užitkovou vodu třeba na zalévání zahrad, čímž šetří pitnou vodu. Obnova jedné studny vyjde obec přibližně na 100 000 korun, pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
3: Dovolujeme i je napojit třeba na čerpadlo. Z těch studní mohou zalívat zeleninu, ovoce a tak dál. Renovace jedné studny přibližně stojí okolo 100 000, protože ji vyčistíme. Ty záhlaví jsou kolikrát desítky let staré a nefunguje většinou pumpa, kterou musíme zcela vyměnit.
1: Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Stroj se při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil při přistávacím manévru z výšky asi 50 metrů. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Příčina nehody pořád není definitivně známá. Sport. Basketbalista Ondřej Balvín si vyzkouší další angažmá v Asii. Po Číně a Japonsku bude hrát bývalý reprezentant na Tajvanu. Klub TSG Ghost Hawks oznámil příchod českého pivota na sociálních sítích. Počasí. V noci bude zataženo nebo oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 16 až 13, na horách 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo. Od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď bude na stupni 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni v ulici U Prazdroje u křižovatky s ulicí Ukrajinská bourala dvě osobní auta. Na dálnici D5 na 43. kilometru u Kařezu ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto s osobním. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na plzeňskou sportmánii si letos přišla zacvičit třeba 87letá Jiřina. Za dokončení alespoň 3 lekcí ranního cvičení pro seniory získá společně s dalšími účastník odměnu. Jakou? To uslyšíte v naší reportáži krátce po 15:30 tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No a čeká na vás další návštěva nějakého šlechtického sídla v rámci zámeckého léta a už za pár minutek seriál Místopis západních Čech, kdy navštívíme obec s takovým zvláštním názvem Prádlo. Taky nadále hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Napadlo by vás, že název obce Prádlo nějak souvisí s rýžováním zlata? V našem seriálu vám to v dalších minutách vysvětlíme. Vyrážíme tedy na jižní Plzeňsko.
2: To je takový trošku úsměvný název. Někdy se nám i lidi smějí, že jsme se narodili v Prádle, ale my na to máme takovou pěknou odpověď, že jsme se narodili v Prádle a oni se narodili nazí.
3: Říká vtipně hned v úvodu našeho povídání kronikářka obce Marie Bílková a naráží tak na samotný název obce Prádlo. V zápětí také dodává, jak k němu zdejší obec přišla.
2: Souvisí to s příchodem mnichů cisterciáků, kteří přišli sem pod Zelenou horu, to je 5 kilometrů tady odsud. A založili 1144 klášter.
3: Přibližuje s tím, že právě klášterů patřilo několik vesnic okolo a jednou z nich bylo i Prádlo.
2: A tady v Prádle, to byla taková grangie, takové hospodářské zázemí toho kláštera, tak tady vypírali zlato z řeky Uslavy. Je možné, že ten název také souvisí se slovem bradlo, což byly takové zábrany v řece, které zpomalovaly tok vody a předně se dávaly ovčí kožešiny, na kterých se zachycovaly zlatinky. Teď už tady ta zlatonosná Uslava neteče.
3: My akorát stojíme před kostelem Povýšení svatého kříže, který, jak jste mi prozradila, také souvisí s cisterciáky.
2: Cisterciáci všude, kam přišli, tak postavili buď malý kostelík nebo nějakou svatyni zasvěcenou paně Marii, protože uctívali to vtělení Krista. A tady ten presbytář je cisterciácká stavba. Potom ten kostel byl rozšířen, v 16. století dosahoval asi do 2/3 nynější stavby a ve druhé polovině 19. století byl ještě rozšířen.
3: My jsme došli k místní kapličce.
2: To je bývalá márnice. Ten hřbitov byl zrušen v roce 1925. Samozřejmě ta márnice chátrala. A až za pátera Slávka Holého byla opravena a byla přeměněna v nákapli svatého Mikuláše.
3: Teď jsme došli před kostelní bránu, kde je deska na památku krátkého pobytu Josefa Kajetána Tyla v Prádle.
2: V roce 1856 se zastavil tady v Prádle, už byl na smrt nemocný. Ti lidé kolem něho požádali kuchařku na faře, aby mu přinesla něco k jídlu. Kuchařka je skoro vyhnala, ale vyšel farář páter František Květoň, poznal Josefa Kajetána Tyla, nařídil jí, aby mu přinesla teplou polévku a pak se běhli i prádeláci a

0: a přinesli mu mléko, smetanu, vajíčka, máslo. Takže tady byl dobře pohoštěn.
1: Z Prádla na jižním Plzeňsku Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Také soutěžíte s naším zámeckým létem? Šanci máte každý všední den dopoledne krátce před 10:00. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, máme tu pro vás právě teď aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kde se berou sny?
1: Z mozku. Když si něco přejeme jako dárek, tak se nám to může zdát, co si přejeme.
2: Protože jsou jako v tom vzduchu jsou nějaký ty jako bacila, ty přenáší ty ošklivý sny a ty hodiny. Takže přenáší to se dají hezký sny.
3: Třeba si v noci na něco vzpomeneš.
4: A nebo co jsme dělali.
5: Můžeš si to vzít buď z mozku, nebo do ucha přijde tak ten hlas a ten mozek to s tím nějak přemýšlí.
1: Myslíme na to, na co chceme a ono se nám to může zdát.
6: Třeba to ten mozek vymyslí, aby se mu toto chlapečkovi zdálo.

0: Je 16:45 a vy jste na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. Půjdeme chvíli cvičit. Pilates, yoga nebo cvičení na zdravá záda. Tohle všechno můžou vyzkoušet seniori i během letošní plzeňské sportmánie. Stačí jen dorazit na ranní cvičení. Za obchodním centrem Plaza začíná každý všední den v 9 hodin a trvá to asi hodinu. Se seniory si zacvičila i naše redaktorka.
1: A chytnete ten kruh takhle kolem dokola.
2: Začínáme ve stoje a jako pomůcku držíme speciální kruh na pilates.
1: Pozor na ramena, jenom posílejte ty lokty do široka.
2: Lekci pilates dnes vede cvičitelka Michaela Boušová a kolem jednotlivých žen, které si přišly zacvičit, chodí a kontroluje, jestli dělají cviky správně. Je tady se mnou 8 dalších účastnic.
1: Nenechte se přetlačit tím kruhem, ani ho neodstrkujte.
2: Přesouváme se na zem a zpevňujeme střed těla. I přesto, že cviky nevypadají na první pohled náročně, je cítit, že břišní svaly pracují.
1: Jdeme na bok. Já budu chtít, aby se ta horní noha opřela dolů do toho kruhu a pomaličku pouštěla. Je to fakt jenom takovej 20-tějáky sem, 20-tějáky tam. Jo, řízený pohyb.
2: No, já musím říct, že ten střed těla taky rozhodně cítím.
1: Zastavím, nohu povytáhnu, nožky pokrčím. A ty to hotový.
3: Děkujeme.
1: Za odvahu, za to, že jste přišli přesto, že bouřilo.
3: A pršelo.
2: Po skončení lekce se dámy podělují o své zážitky.
4: Hlavně chválíme cvičitelku, je úžasná a krásný cviky.
2: Říká Marie.
4: Jsem tu poprvně.
2: A jaký máte dojem zatím?
4: Ráda bych přišla zase.
5: Já jsem Libuše a lekce jsou vždycky moc pěkné, cítím se po nich dobře a budu chodit i nadále.
2: A budete chodit takhle do konce týdne?
5: Doufám, že to stihnu.
6: No, mně se to líbilo, akorát, že teda jsem jako nemohla dělat všechno.
2: Říká jedna z účastnic Jiřina.
6: Ale jinak je to moc pěkné.
2: Ty si připadala, že jste se mohla účastnit a aktivně se zapojit?
6: Ano, ano, to určitě. Věk nemusím říkat?
2: Nemusíte. No. Jestli chcete, můžete se podělit.
6: No, myslím si, že starší tady není, 87.
2: 87?
6: Bylo to pěkné.
2: Cvičení má dobrý vliv i na psychiku, říká lektorka Michaela Boušová.
7: Si myslím, že ty seniori by se prostě měli hejbat, je to pro ně strašně důležitý. Nejen z toho, že to pomáhá tomu tělu, ale jim to hrozně pomáhá i jako psychicky. Protože vlastně přišli, byli takový tichý a teď odchází. Poblíkají se, štěbetají a mají úplně jinou náladu.
2: V čem je cvičení pro seniory jiné, vysvětluje jedna z organizátorek Lada Valentová.
8: Liší se určitě v intenzitě, kdy necvičíme v tak vysoké tepové frekvenci a cvičení je zaměřené hlavně na zdravá záda a na střed těla. Zaměřujeme tam cviky na jemnou i hrubou motoriku, což v tom seniorském věku je velmi důležité, a potom na flexibilitu všech velkých kloubů.
2: Cvičení pro seniory je na Sportmánii 5. rokem. Podle organizátorů zájem s časem roste. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase chvíli budeme vařit. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky, původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Vojtěch Vrtiška. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z 1 citrónu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z 1 citrónu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustý, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím, navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: No a ten recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Janety Bubnové. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 15:52, za chvíli jsou tady aktuální zprávy, no a po nich Humoriáda, kde bude tentokrát nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka, zpěvačka a konferenciérka, prostě Pavlína Filipovská. No a Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že nedaleko Měčína na Klatovsku pramení dva potoky? První, zvaný dříve Měčínský a nyní Třebícinka, východně od Měčína, a druhý bezejmený severovýchodně, pod samotou Nový Dvůr. Oba tyto potoky se pod Měčínem stékají v jeden a mezi Švihovem a Červeným Poříčím ústí do řeky Úhlavy.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ohledně růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. Plzeňská Doubravka přizpůsobí péči o zeleně změně klimatu. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přehánky a teploty do 27 stupňů. Příjemné úterní odpoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 tisíce korun víc. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další dva roky. Čtvrtý plzeňský obvod připravuje změny v péči o veřejnou zeleň. Přizpůsobuje ji měnícímu se klimatu. Ve vybraných lokalitách nechá sekat trávu mozaikovitě, poseče tedy jen části plochy. Mění taky přístup k výsadbě nových stromů, říká starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: Ještě větší pozornost budeme věnovat také tomu, jaké druhy stromů na konkrétních místech vysazujeme. Budeme důsledně zohledňovat množství slunce, dostupnost vody, kvalitu půdy, prostor pro kořeny i to, jak dobře se daný druh zvládá na dlouhá období sucha adaptovat. Na suchých a přehrátých stanovištích proto budeme stejně jako v posledních letech sázet odolnější druhy, například javory, hlohy, lípy nebo svitel, který je zajímavý i svými letními květy.
1: Klatovy dokončili výstavbu domu pro chráněné bydlení. Tato pobytová sociální služba umožní až 7 lidem s různými typy zdravotního postižení žít co nejvíce samostatným způsobem. Ve městě dosud chyběla, pokračuje mluvčí radnice Radmila Nagovská.
3: Novostavba je koncipována jako 5 bytových jednotek s celkem 7 lůžky a společným zázemím. První obyvatelé se sem začnou stěhovat na podzim. Celkové náklady stavby, včetně vybavení, činí 31 milionů korun, včetně DPH. 100% nákladů pokryla evropská dotace. Sport.
1: Badmintonistka Tereza Švábíková skončila na mistrovství světa v indickém Dillí už v prvním kole. Česká jednička podlehla Korejce Sim Yun-chin a nenavázala na pondělní postup Petry Meixnerové. Švábíková neuspěla ani ve smíšené čtyřhře. S Ondřejem Králem prohráli s anglickou dvojicí Hemming van Levenová 0-2 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo. Od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď bude na stupni 2. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 22 u Smolovského rybníka na Domažlicku dejte pozor na nehodu osobního auta s motorkou. Na silnici 190 u Všerub havarovalo auto mimo komunikaci. A na silnici 187 u obce Mokrosuky na Klatovsku probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních vozidel. Komunikace je neprůjezdná.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, jsem tu ráda.
4: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího.

0: A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu. Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože je starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karla Efa na scénu. A Karla Efa, rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je, co je, co je? Nic, nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky za zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne u Roně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
3: Ano.
5: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
3: ano.
5: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných koutů smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat.
2: Abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdraví vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka. A jinak jsem hrozněná, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polina si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžec, já vás zdravím a zdravím Pavlinku.
2: Pavle, děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky Pavle.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního, krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížíšek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu,

0: jsme do ní v neděli píchli. Železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
0: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
0: Brablenci.
1: Brablenci.
0: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
0: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
0: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
1: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
0: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
1: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
0: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhle, tak to je?
1: Nevím.
0: Já ti řeknu, co je smutný.
1: Co je smutný?
0: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
1: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
2: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí například třídy, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo. A hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat. Plzeňská teplárenská přejde do roku 2029 na ekologičtější provoz. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přehánky a teploty do 27 stupňů. Hezké úterý u zpráv přeje Petra Broučková. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené takzvané přípravné třídy. V nich si děti zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce přípravné třídy zachovat, přestože měly podle novely školského zákona v září 2029 skončit. Doteď do nich nastupovaly právě děti s odkladem, těch ale bude méně. Pokračuje Jana Hlavová, předsedkyně asociace pedagogicko-psychologických poraden.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Společnost Plzeňská teplárenská připravuje stavbu paroplynového cyklu. Půjde o poslední krok k odklonu od spalování uhlí. Práce začnou v areálu teplárny na Doubravce v září a vyjdou na skoro 3,5 miliardy korun. Hotovo bude do roku 2029. Pokračuje mluvčí společnosti Petra Zígerová.
5: Obnova zdroje zahrnuje nahrazení stávajících uhelných kotlů moderním paroplynovým cyklem s plynovou turbínou. Dále napojení na stávající parní část a navazující technologické celky, vyvedení elektrického výkonu a stavební část. Díky kombinaci těchto technologií bude výroba tepla efektivnější a nezávislá na uhlí.
2: Po šestileté přestávce se na hudební scénu vrací festival Hip Hop Camp. O víkendu se bude konat v areálu Kosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Mluvčí přehlídky Nikol Poselová uvedla, že v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídne festival desítky účinkujících na pěti scénách. Vzhledem k očekávanému množství účastníků se připravuje na posílení služeb policie, která bude dohlížet na dopravu i na veřejný pořádek. Na místě bude také antikonfliktní tým, uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u víc než stovky lidí.
3: Sport.
2: Na tenisovém turnaji v Cincinnati se dnes představí dvě české hráčky. Na kurt právě nastupuje Kateřina Siniaková proti domácí Madison Keysové. S vítězkou loňského Australian Open se Siniaková na okruhu WTA utká po třetí. Dosud s ní ale česká hráčka neuhrála ani set. Později večer se ve třetím kole turnaje na kurt postaví také Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Ruska Alexandrovová.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo. Od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď bude na stupni 2, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 190 u Všerub havarovalo auto mimo komunikaci, jeďte tam opatrně. Na silnici 187 u obce Mokrosuky na Klatovsku probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních vozidel, komunikace je neprůjezdná. Na dálnici D5 na 43. kilometru u Kařezu ve směru na Prahu dejte pozor, po nehodě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, před nehodou se od 48. kilometru tvoří kolona. A na dálnici D5 na 95. kilometru ve směru na Prahu leží pneumatika v pravém jízdním pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň, začíná souhrn dnešních regionálních událostí. Ze všeho nejdříve zavítáme do čtvrtého plzeňského obvodu, který chystá zásadní změnu a přechází na mozaikové sečení, které má ochránit půdu i hmyz. Podrobnosti z Doubravky bude mít pro nás reportér Jiří Trnka. A pokud doma chováte psa, zbystřete. S veterinářem Františkem Zahrádkou rozebereme nejen to, jak zvířatům ulevit v horku, ale především novou povinnost zapsat mazlíčka do centrální evidence. I o tom budeme mít pro vás podrobnosti.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: 5 minut po 17. vám pěkné úterý 18. srpna přeje Ondřej Kapic. Za chvíli přehled dnešních regionálních novinek.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Bilance následků dopravních nehod v Plzeňském kraji je letos za prvních 7 měsíců mírnější než vloni. Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že policisté zatím zaevidovali celkem 2680 dopravních nehod. Nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. V klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat. Fakultní nemocnice v Plzni potřebuje aktuálně krev A-. Jak uvádí na svém webu pro dárce s touto krevní skupinou, platí zkrácené intervaly mezi odběry. U mužů 8 týdnů, u žen 12. Zájemci se můžou objednat v rezervačním systému. Majitelé psů mají od 1. července zákonem stanovenou povinnost registrovat své zvíře do takzvané centrální evidence. Jedná se o proces, ve kterém o zápis žádá chovatel nebo majitel zvířete a zprostředkovat ho může pouze veterinární lékař. O problematice dnes hovořil host Českého rozhlasu, veterinář František Zahrádka. Ten upozornil, že kdo povinnost nesplní, vystavuje se riziku sankcí.
3: Pokud to neudělá, v podstatě vystavuje se přestupku problémů. Oni se uvádí různé částky pokut, které by se měly řešit.
2: Více se dozvíte v našem vysílání přibližně za půl hodiny. Průměrně 600 karavanů využije během měsíce odstavné parkoviště v areálu Škodalent v Plzni. Centrální plzeňský obvod tam před 3 lety zřídil pro karavany 5 míst, takzvaných štelplaců. Tam je možné se připojit na elektřinu nebo vyčistit toaletu. Obliba tohoto místa ale roste a zázemí už zdaleka nestačí. Podle starosty Davida Procházky z hnutí ANO plánuje vedení městského obvodu plochu pro karavany se zázemím rozšířit o prostory bývalého kempu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Plzeňská čtyřka zavede od příštího roku nový systém údržby veřejných trávníků na celkem 70 hektarech. Zavedením takzvaného mozaikového sečení chce radnice lépe chránit půdu před přehříváním a rychlým vysycháním během horkých letních dnů. Ponechané ostrůvky vyšší trávy navíc poskytnou úkryt opylovačům a drobnému hmyzu. S podrobnostmi se teď do dne v kraji hlásí Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, hezký den z Plzně Doubravky. Dosud byl čtvrtý městský obvod rozdělený do 6 úseků, které se udržovaly jednotlivě. V horkých dnech se ale ukazuje, že trávník ve stínu stromů vyžaduje jinou péči než plocha vystavená celodennímu slunci. Změna se dotkne přibližně 70 hektarů veřejných ploch, kde se nově začne využívat takzvané mozaikové sečení.
0: Regionální stopař.
1: Jiří, jak přesně to mozaikové sečení funguje? Znamená to, že tráva zůstane neposekaná všude?
2: Určitě ne. Klasická údržba zůstane ve vnitroblocích, u dětských hřišť nebo podél chodníků a bezpečnostních, a to z bezpečnostních a praktických důvodů. Při mozaikovém sečení se poseče jen část plochy a zbytek se dočasně nechá vyčí, přičemž další seči se to prostřídá. Vyšší vegetace pak chrání půdu před vysycháním a pomáhá opylovačům, aby obyvatelé věděli, že jde o záměr. Vyšší ostrůvky budou označené informačními cedulkami.
1: Mě zajímá, jestli si zapátral, chystá čtyřka kromě sečení i další úpravy v péči o zeleň?
2: Ano, chystá. Obvod se zaměří i na výsadbu odolnějších druhů stromů, jako jsou javory či lípy, a k jejich zalévání chce ve větší míře využívat zachycenou dešťovou vodu.
1: O chystaném mozaikovém sečení trávy i novém přístupu k péči o městskou zeleň na Plzeňské čtyřce mluvil náš reportér Jiří Trnka. Jiří, děkuji a těším se na slyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hledáme signál.
1: Za 7,5 minuty bude 17:30.
2: Počasí.
1: U telefonu už je připraven meteorolog Pavel Kopeček. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne.
1: Dnešek přinesl hodně oblačnosti, také srážky. Přesto jsou v regionu místa, kde vyšší stupeň sucha přetrvává?
3: Tak ano, na severu regionu srážek moc nebylo, spíše to schytal v uvozovkách ten jihozápad, takže tam přetrvává sucho.
1: Nabízí se, jestli v noci bude nebo nebude pršet?
3: Tak očekáváme, že by se přece jenom nějaké přehánky mohly vyskytnout, a to hlavně právě opět na jihu a jihozápadě regionu, tedy většinou na Šumavě, po případě v Českém lese, a teploty by měly poklesnout na 16 až 13 stupňů.
1: Ten dnešek nabídnul docela nízké teploty, skoro bych řekl možná o polovinu nižší, než jsme měli minulý týden. Jak to bude zítra s odpoledními teplotami a počasím?
3: Zatím to vypadá, že bychom se měli během zítřka opět ohřát, teploty by měly vystoupat na 24 až 27 stupňů Celsia, ale na obloze přece jenom bude přetrvávat více oblačnosti s občasným deštěm, po případě s přeháňkami během odpoledne a večera, potom bude oblačnosti spíše více na severu, v severní polovině našeho kraje, a na jihu by vlastně srážky nemusely být vůbec žádné.
1: Tak taková bude středa 19. srpna. Meteorolog Pavel Kopeček, děkuji za předpověď. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Posloucháte Den v regionu, máme 26 minut po 17. hodině. Já bych to řekl česky, že za 4 minuty bude 17:30. Jak obecně vedra snášejí naši čtyřnozí parťáci. S veterinářem Františkem Zahrádkou jsme dnes ve vysílání probrali, jak psa i kočku v horku bezpečně ochladit a kdy už raději vyrazit do ordinace. No a pokud máte doma psa, určitě zbystřete. Sám jsem zvědav, jak v praxi funguje nová povinnost centrální registrace, která platí od července. Detaily už za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jaké potíže přinesla domácím mazlíčkům, především psům a kočkám, velká vedra? Nebo kdy je třeba jít se zvířetem k veterináři? I o tom dnes dopoledne hovořil náš rozhlasový host, doktor František Zahrádka. Moderátorka Iva Kokešová ovšem otevřela i další důležité téma, a to novou povinnost majitelů psů, kteří musí od 1. července registrovat své zvíře do takzvané centrální evidence. Protože kolem této novinky stále panuje řada nejasností, doktor Zahrádka objasnil, jak na to.
1: Centrální evidence psů je ze zákonem stanovená povinnost veškerého chovatele nebo majitele, který je vlastníkem v současné době zatím jenom psů, ono se to bude týkat i koček a eventuálně ostatních zvířat, kdy se vytváří centrální evidence na základě identity toho zvířete. Tenhle ten proces je proces, který si žádá chovatel nebo majitel a veterinární lékař je jenom zprostředkovatel. Veterinární lékař vysoké školy jsou jediní, kdo může vstupovat a dělat zápis do centrální evidence. Jinak úpravy ostatních věcí můžou pak majitelé týkající se kontaktní adresy telefonu, ale ty vstupní údaje, ty tam může zavést pouze veterinární lékař. V tenhle ten daný moment, protože je to vázané na identitu občana, vždy, když přijde jedinec do ordinace poprvé po tom 1. červenci, tak je povinností, nebo mělo by být povinností majitele zažádat o zavedení do centrální evidence. Pokud to neudělá, v podstatě vystavuje se samozřejmě přestupku problémů. Oni se uvádí různé částky pokut, které by se měly řešit. Nicméně už i chovatel, který prodává nová štěňata dále, jeho povinností je při první návštěvě zavést jedince do centrální evidence. A co se týče těch zmatků, které tam vznikaly ohledně toho očkování, protože v té centrální evidenci, kromě provedeného termínu očkování proti vzteklině, lze zapsat i třeba nějakou medikaci, onemocnění nebo charakteristické vlastnosti. Ve svém důsledku pak by měly mít pozitivní dopad, kdyby se třeba jedinec ztratil, tak aby nezůstal bez léků, nebo aby se vědělo, jestli se má znova přeočkovat nebo ne. To je to pozitivum, které od toho očekáváme. Ale ten zápis, který je nejpozději s termínem vakcinace proti vzteklině. To znamená, že jedinci, kteří absolvovali očkování před 1. červencem a mají podle různých výrobců vakcíny různého charakteru, držící 2-3 roky, tak ten nejzazší termín toho zápisu je při tom, kdy končí ten termín toho očkování.
2: Takže budu úplně konkrétní, mluvili jsme o datu 1. červenec, ano? Ale já mám v očkovacím průkazu napsáno od pana doktora, že mám přijít na vakcinaci v prosinci 2026.
1: Ano.
2: V pořádku?
1: Ano, takže ten zápis je, váš nejzazší termín je v tom prosinci 2026.
2: Pane doktore, jak ten zápis přesně probíhá? Kolik vám veterinářům to zabere času?
1: No, samozřejmě existuje celá řada, na začátku vždycky, jakmile se seznamujete s novým systémem, tak kromě toho, že máte hlavu v pejru a máte pocit, že to je šílený voprus a že to určitě to zabere nějaký čas v rámci této záležitosti, když využíváte různé programy, které jsou, tak po ověření té identity občana do 10 minut, 5-10 minut. Samozřejmě pokud se řeší klasickou záležitostí, protože veterinární lékař, když přijme od chovatele potřebu zápisu, tak jeho povinností je do 7 dnů do toho registru toho psa zavést, včetně majitele. Takže přijde majitel, zažádá, že chce zavést, my ověříme fyzicky číslo čipu, protože jsou i čipy, které nefungují, tak tam se musí ten jedinec přečipovat. Pak se přes identitu občana ověří přes datum narození adresa daného chovatele, propojí se to a odešle se to do registru. V ten moment vystavujete majiteli potvrzení o tom, že do toho registru byl zavedený, a ještě mu mailovou adresou, pokud tam uvádí, přijde potvrzení, že ta adresa, že tento zavedení tam je.
3: Den v kraji.
0: A za chvíli vás vezmeme na plzeňskou sportmánii, kam si letos přišla zacvičit například i 87-letá Jiřina. Za dokončení alespoň 3 lekcí ranního cvičení pro seniory získá společně s dalšími účastníky odměnu. Jakou? O tom za chvíli.

0: Půl šesté, 8 minut, posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Pilates, yoga nebo cvičení na zdravá záda. Tak tohle vše můžou vyzkoušet seniori i během letošní plzeňské sportmánie. Stačí jen dorazit na ranní cvičení. Za obchodním centrem Plaza začíná každý všední den v 9 hodin a trvá asi hodinu. Se seniory si zacvičila i naše redaktorka.
1: A chytnete ten kruh takhle kolem dokola.
2: Začínáme ve stoje a jako pomůcku držíme speciální kruh na pilates.
1: Pozor na ramena, jenom posílejte ty lokty do široka.
2: Lekci pilates dnes vede cvičitelka Michaela Boušová a kolem jednotlivých žen, které si přišly zacvičit, chodí a kontroluje, jestli dělají cviky správně. Je tady se mnou 8 dalších účastnic.
1: Nenechte se přetlačit tím kruhem, ani ho neodstrkujte.
2: Přesouváme se na zem a zpevňujeme střed těla. I přesto, že cviky nevypadají na první pohled náročně, je cítit, že břišní svaly pracují.
1: Jdeme na bok. Já budu chtít, aby se ta horní noha opřela dolů do toho kruhu a pomaličku pouštěla. Je to fakt jenom takovej 20-tňáky sem, 20-tňáky tam. Jo, řízený pohyb.
2: No, já musím říct, že ten střed těla taky rozhodně cítím.
1: Zastavím, nohu povytáhnu, nožky pokrčím. A ty to hotový.
3: Děkujeme.
1: Za odvahu, za to, že jste přišli přesto, že bouřilo.
3: A pršelo.
2: Po skončení lekce se dámy podělují o své zážitky.
4: Hlavně chválíme cvičitelku, je úžasná a krásný cviky.
2: Říká Marie.
4: Jsem tu poprvně.
2: A jaký máte dojem zatím?
4: Ráda bych přišla zase.
5: Já jsem Libuše a lekce jsou vždycky moc pěkné, cítím se po nich dobře a budu chodit i nadále.
2: A budete chodit takhle do konce týdne?
5: Doufám, že to stihnu.
6: No, mně se to líbilo, akorát, že teda jsem jako nemohla dělat všechno.
2: Říká jedna z účastnic Jiřina.
6: Ale jinak je to moc pěkné.
2: Ty si připadala, že jste se mohla účastnit a aktivně se zapojit?
6: Ano, ano, to určitě. Věk nemusím říkat?
2: Nemusíte. No. Jestli chcete, můžete se podělit.
6: No, myslím si, že starší tady není, 87.
2: 87.
6: Bylo to pěkný.
2: Cvičení má dobrý vliv i na psychiku, říká lektorka Michaela Boušová.
7: Si myslím, že ty seniori by se prostě měli hejbat, je to pro ně strašně důležitý. Nejen z toho, že to pomáhá tomu tělu, ale jim to hrozně pomáhá i jako psychicky. Protože vlastně přišli, byli takový tichý a teď odchází. Poblíkají se, štěbetají a mají úplně jinou náladu.
2: V čem je cvičení pro seniory jiné, vysvětluje jedna z organizátorek Lada Valentová.
8: Liší se určitě v intenzitě, kdy necvičíme v tak vysoké tepové frekvenci a cvičení je zaměřené hlavně na zdravá záda a na střed těla. Zaměřujeme tam cviky na jemnou i hrubou motoriku, což v tom seniorském věku je velmi důležité, a potom na flexibilitu všech velkých kloubů.
2: Cvičení pro seniory je na Sportmánii 5. rokem. Podle organizátorů zájem s časem roste. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: a půl po 6:45 posloucháte Den v kraji s úterním datem 18. srpna. Na nádvoří Švihovského hradu na Klatovsku ráno otevřel speciální poštovní úřad. Na své cestě se tam zastavila štafetová jízda Pony Expressu, která v těchto dnech křižuje Českou republiku. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. A stejně jako tehdy v Americe, i tentokrát mohli lidé poslat svoji pohlednici nebo zásilku po kurýrech na koních.
1: Na nádvoří Švihovského hradu právě dorazili jezdci Pony Expressu v červených košilích se žlutými šátky okolo krku. Tito dva tady svoji jízdu končí a štafetu předávají svým kolegům na čerstvých koních.
2: Je to taková prestiž, no, prostě tradice.
1: Na další úsek se chystá jezdec Ruda Paul.
2: Každý jezdec si sám musí najít úsek, musí vidět, kudy má jet a musí od bodu A do bodu B dovíz tu poštu. Kudy jede, to je čistě na jeho rozhodnutí.
1: Před sebou máte asi 26 kilometrů.
2: To není zrovna krátká trasa, jede se to docela rychle. My máme na 26 kilometrů asi hodinu 3/4, no. Takže ono to je docela dost rychlý, no. Ale tam jde vždycky o bezpečnost toho koně i vaší, jako když se vám to nebude zdát, můžete jít klidně 2,5 hodiny. Prostě není to o tom, že budete toho koně štvát, to ne, to v žádném případě.
1: Milada Vorlová, poprvé jako jezdkyně Pony Expressu, samozřejmě žádný začátečník.
3: Mám k tomu úctu, mám ráda historii a prostě vždycky jsem to obdivovala, ten divoký západ a prostě celou tu mentalitu toho.
4: Aha, tyhle dva. Takže tam máme napsat adresu.
1: Stánek pošty Pony Expressu. U něj je paní Blanka Kríslová.
5: Můžete si u nás zakoupit pohledy se známkou. Samozřejmě tu máme i zboží s tím naším znakem.
1: Vy tady razítkujete
5: poctivě. No tak samozřejmě, to jsem pošťák.
6: Moje mamka má ráda koně.
1: Takže ty jí tady pošleš pohled teďko.
6: Jo.
1: Přišla jsem i 7letá Berenika. A v kolik hodin si stávala?
6: V 5.
1: Karel Hájek z Prahy.
7: Pořídím tady pohledy a korespondiáky pro svého bývalého kolegu, který sbírá různé poštovní věci.
1: Pošta mu přijde odkud?
7: Jedno z Polska, jedno z Košic a jedno z Bratislavy.
1: Takže ze 3 cílových stanic Pony Expressu.
8: Takhle jeden. A jo?
9: A já si taky vemu jeden. Uh-huh. Třeba tenhle ten.
8: Ano.
1: Předákem české jihozápadní větve jízde Pony Expressu je Viktor Merc.
10: Já víceméně se starám o úsek z Lístkové do Stříbrné Hoty, co jezdíme. Máme tam 9 úseků, po 2 jezdcích to je 18 jezdců.
1: Takže není problém sehnat dostatek jezdců a koní?
10: Je i není. Jsou větve, které třeba trpí na ty jezdce, protože spousta už jezdců těch kmenových, co začínali od začátku, postupně stárnou, nejezdí. Takže musíme se trošku o to starat, aby jsme našli ty jezdce, aby jsme je měli a vychovat si je trošku.
1: Co se týče celé České republiky, kolik je zapojeno jezdců?
10: Já si myslím, kolem 300 jezdců tady máme, co jede tu jízdu v České republice. No.
11: Ahoj.
1: Letošní jízda Pony Expressu začala ve čtvrtek v Německu u nizozemských hranic a skončí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17:52.
1: Den v kraji.
0: Dnešní vydání je téměř u konce. Prologem ze starého Plzence na zříceninu hradu Radyně začne ve čtvrtek odpoledne třetí ročník West Bohemia Tour. Jedná se o mezinárodní etapový závod pro cyklisty do 23 let. Poslechněte si v našem zítřejším vysílání rozhovor s ředitelem podniku Petrem Kubiasem. Plzeňští strážníci nabízejí možnost nechat si označit kolo speciálními značkami, které pomůžou s identifikací při případné krádeži. Nabídneme vám reportáž, která vám o této užitečné službě prozradí více. Skutečné zločiny na Plzeňsku, tak se jmenují knihy kapitána Františka Millera. Tento žánr v posledních letech láká spousty čtenářů, no a tak se nabízí otázka, zda mají tvůrci a dokumentaristé stále kam sáhnout. Zeptáme se na to kapitána Millera, který zítra bude naším hostem. A v seriálu Příběhy nejen šumavské vás zítra zavedeme na německou stranu. Podíváme se na unikátní uměle vytvořené vysokohorské pastviny, německy Schachten. Nejedná se o důlní díla, ale o vysokohorské pastviny, kde se po dlouhá staletí pásl skot a ovce. Tak a zítřejší dění v regionu pak pochopitelně shrneme v 17 hodin. Ondřej Kapic přeje pěkný večer, těším se na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Osmnáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. O ubytování na vysokoškolských kolejích Západočeské univerzity v Plzni je opět velký zájem. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přehánky a teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Petra Broučková. V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít minister nejmíň 740 miliard korun. Necelá tisícovka studentů prvního ročníku se uchází o ubytování na vysokoškolských kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zájem je podobný jako loni, ne všem ale škola vyhoví. Více než polovinu ubytovací kapacity si totiž rozeberou studenti vyšších ročníků, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Jejich přihlášky teď vyhodnocujeme a při výběru hraje roli zejména dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště. Standardně máme každoročně pořadník a v případě, že si některý student svůj zájem o koleje rozmyslí, nebo pak ve stanoveném termínu neuzavře ubytovací smlouvu, tak nabízíme místa dál.
3: Západočeská univerzita má aktuálně k dispozici na kolejích 2400 míst. S přestupem z vlaku do autobusu musí počítat cestující od pondělí 24. srpna až do pátku 2. října letošního roku na železniční trati mezi Pňovany a Bezdružicemi. Trať čeká úplná výluka kvůli plánovaným opravám, které se zaměří především na úsek mezi Cebiví a Kokašicemi, píše to Tachovský deník.
0: Sport.
3: České volejbalistky se v Brně připravují na páteční vstup do domácího mistrovství Evropy. Zahájí ho zápasem proti Řecku. Ve skupině se pak utkají ještě s Rakouskem, Ukrajinou, Bulharskem a Srbskem. Právě úřadujícím obhájkyním stříbra podlehl národní tým v generálce na šampionát 0-3 na sety.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo, od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď bude na stupni 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 187 u obce Mokrosuky na Klatovsku probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních vozidel. Komunikace je neprůjezdná.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Když bychom se chtěli dopátrat toho, o jaké květině je nejvíce písní, jistě bychom bez váhání uhádli růži. V dnešním pořadu se ale budeme věnovat písničkám, ve kterých se objeví úplně jiný květ. Jeho krása je prostá a můžeme se z ní radovat pouze krátký čas na jaře. Jde o tulipán. Písní o tulipánech není mnoho, ale našla jsem pro vás dokonce tři písně s totožným názvem Červený tulipán. Ten první napsal Josef Stuchlý a Svatopluk Radešínský a zahraje nám ho dechová hudba Antonína Votavy na nahrávce z roku 1980.

Tulipány jsou vytrvalé cibulovité rostliny. Existuje jich nepřeberné množství, protože původní druhy byly dále intenzivně šlechtěny do různých barev a tvarů. Například papouškovité tulipány mají kadeřavé okvětní lístky. Původní oblast výskytu tulipánů je pravděpodobně Čína, odkud se rozšířily do Turecka, Afriky, Japonska a následně do celého světa. V 17. století bylo standardní, že velvyslanci států dostávali cibulky tulipánů jako vzácné dary. Dalším červeným tulipánem teď bude valčík od staňkovského rodáka Karla Fictuma, kterou na jeho autorské CD natočila plzeňská dvanáctka. Zpívají Ivana Zbořilová a Ivana Brožová.

Abychom tady neměli úplnou záplavu červených tulipánů, proložíme dnešní písničky i jinými květy. Tulipán ovšem nebude chybět. Píseň s textem Stanislava Tatara Zahradnická láska napsal sokolovský hudební skladatel Jan Zmrzlý.

Tulipány v Evropě dosáhly obrovské popularity a zahrady s tulipány byly často vykrádány. Postupem času se z nich stala velmi důležitá komodita, se kterou se hojně obchodovalo, především v Holandsku, kde dokonce nastala v letech 1634 až 1637 takzvaná tulipánová horečka. Cena tulipánů se z tisícinásobila a byl dokonce přijat tulipánový zákon, kdy hrozilo za poškození cibulí vězení. Na vrcholu tulipánové horečky lidé kvůli nákupu cibulek klidně prodali svůj dům, dvůr či statek. V roce 1637 se objevil případ výměny pivovaru za 3 kusy vzácných tulipánových cibulí. Lidé se zásluhou této horečky dostali do finančních problémů a mnoho jich zbankrotovalo. No nevím, při představě, že si takto cenou cibulku na podzim zasadím a na jaře se modlím, aby na mě vykoukl její zelený lístek, mě trochu přepadají mdloby. Dáme si raději do třetice červený tulipán, polku od Jana Slabáka a Ivany Soukalové. Hraje Moravanka.

Když si ty patálie kolem tulipánových cibulek člověk představí, až by se mu zatočila hlava. Proto si od nich na chvilku odpočineme a zahrajeme si píseň Bez tulipánu, ale také se vším, co s jarem souvisí. Vykvete nám tentokrát zlatavý petrklíč v písni Jiřího Pohnána a Vladimíra Salčáka, Když louky zavoní v podání Chodova.

Myslím, že tulipány jako takové nás učí trpělivosti a trénování paměti. Stejně jako mě se vám jistě stává, že jste na jaře mile překvapeni, co všechno jste zvládli na podzim zasadit. Nebo naopak čekáte a nakonec se nedočkáte, protože myši a hraboši vás o ten pohled připraví a většinu cibulek spořádají jako svou zimní potravu. Pak se stane, že se na záhonku třese jediný tulipán a světe div se opět červený. Ten samý, který se objeví v další polce s názvem Nepovím v podání mistříňanky z roku 1981.

Tulipány kvetou od konce března do konce května, ale může se stát, že po mírné zimě vše vypukne o něco dříve. Pokud byste se chtěli vypravit do Holandska na proslulá tulipánová pole nebo zahrady, festival či květinové průvody, jistotou je duben. V jeho polovině tulipány neminete. My na závěr dnešního pořadu nemineme tulipány z Amsterdamu v instrumentálním podání kapely Rustika Dalibora Bárty. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, špalíček lidových písní.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dětský zpěv provází lidstvo od nepaměti a je nedílnou součástí naší hudební kultury. Je moc dobře, že i v oboru lidové hudby mají mladé talenty možnost vzájemného setkávání a společného zrání a že jedním z iniciátorů těchto aktivit je Český rozhlas. Mluvím o soutěži zpěváček, děti a píseň. Z jejich vítězů už za mnoho desetiletí vzešla dlouhá řada vynikajících interpretů. My si dnes představíme letošní finalisty celostátního kola, které proběhlo 14. června v Brně. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Vejvoda.

táhlou a pak taneční písničku z Valašska, konkrétně k tanci Točená gulana, nám zpívala 13-letá Táňa Vlčková z Chorině u Valašského Meziříčí, oceněná zlatým pásmem celostátního kola soutěže Zpěváček, děti a píseň 2026. Dětské soutěže ve zpěvu lidových písní jsou v mnoha českých, moravských a slezských obcích, regionech i na celostátní úrovni důležitou součástí našeho kulturního provozu. Dnes uslyšíte nahrávky těch nejlepších mladých hlasů, které se velmi dobře pojí s lidovými písněmi starými i několik staletí. Po výletu na Valašsko vás zvu do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Zpívá Cyril Hlaváček. Hraj.

píseň k ikonickému mužskému tanci Verbuňk z Uhersko-Hradišťska zpíval desetiletý Cyril Hlaváček z Kunovic. Dnes posloucháme zpěváky a zpěvačky oceněné zlatým pásmem celostátního kola soutěže zpěváček Děti a píseň 2026. Ale pěkně po pořádku. Účast ve 20 nejlepších v celostátním finále této prestižní soutěže je třeba nejprve vybojovat v základních, okresních a krajských kolech. Celkem se letos jednotlivých pěveckých klání zúčastnilo na 1200 dětí. Pak přijde vzácná možnost vystoupit na pódiu za doprovodu Brolnu, tedy Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jako se to podařilo desetileté Sofince Šperlové z Klenčí pod Čerchovem nebo 14leté Veronice Varchilové z Hluku.

Posloucháte živé nahrávky z celostátního kola soutěže zpěváček Děti a píseně 2026. Zpívali Sofie Šperlová a Veronika Varchilová, hrál brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Petrem Varmužou. Skladatel Leoš Janáček přistupoval k dětskému projevu s hlubokým vědeckým zájmem a uměleckou citlivostí. Své postřehy shrnul ve studii Nápěvky dětské mluvy, otištěné v časopise Český lid roku 1904. Na dětském folkloru nejvíce oceňoval divokost, neskrocenost a absenci jakékoliv strojenosti. Tvrdil, že v sobě nese přirozený dramatismus. Považoval intonaci, melodii a rytmus dětské řeči či zpěvu za nejčistší odraz momentálních emocí. Říkal o nich, že jsou to okénka do duše. Podle něj dítě při zpěvu nedokáže nic předstírat ani skrýt. Co skrývat nemají, naopak s čím pochlubit se mají další letošní finalisté soutěže ve zpěvu lidových písní, 12-letá Alžběta Otová z Dubňan na Kyjovsku a 11-letý Jakub Bobčík z Horního Němčí na Uherskobrodsku.

Slyšeli jste taneční písně z Jižní Moravy v podání Alžběty Otové a Jakuba Bobčíka. Také Plzeňský kraj měl v celostátním finále soutěže zpěváček Děti a píseň 2026 výborné reprezentanty. Sofinku Šperlovou jste už slyšeli a já jsem moc hrdý, že na zlaté pásmo této soutěže už po třetí dosáhl také 14-letý Matěj Vejvoda.

0: na tři.
1: Zpíval vám Matěj Vejvoda z Rokycan za doprovodu Brolnu s primášem Petrem Varmužou. Když dnes mluvíme o dětském zpěvu, také Karel Jaromír Erben ve svém díle Prostonárodní české písně a říkadla vyčlenil samostatné oddíly věnované dětem. Dětská říkadla a písně považoval za nejkonzervativnější vrstvu folkloru, v níž se zrcadlí národní duch. Skrze jednotlivé popěvky si podle něho dítě podvědomně osvojuje rytmus mateřského jazyka a estetické cítění svého národa. Přátelé, byla velká radost poslechnout si letos v Brně skvělé výkony letošních finalistů soutěže Zpěváček, Děti a píseň. Takhle například zpívala 13-letá Eliška Tesařová z Prosiměřic na Znojemsku nebo 12-letý Damián Prášek ze Starého Města u Uherského Hradiště.

Verbuňkem zakončil svoje vystoupení na brněnském finále soutěže zpěváček Děti a píseň Damián Prášek ze Starého Města, před ním zpívala Eliška Tesařová z Prosiměřic. Dnešní špalíček jsme věnovali finále soutěže ve zpěvu lidových písní Zpěváček, Děti a píseň, které proběhlo letos 14. června v Brně. Děti doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Petrem Barmužou a jak už je tradicí, jejich výkony zachytil také Český rozhlas. Milí přátelé, děkuji vám za pozornost, hezký letní večer vám přeje a brzy naslyšenou se těší autor dnešního pořadu Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Následky dopravních nehod v Plzeňském kraji jsou letos mírnější než v loni. Sportmánie v Plzni připravila program i pro seniory. Zítra čekejte zpočátku oblačno, později až zataženo, místy přeháňky a teploty do 27 stupňů. Pěkný večer u zpráv přeje Petra Broučková. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Bilance následků dopravních nehod je v Plzeňském kraji za prvních 7 měsíců letošního roku příznivější než v minulém roce. Policisté zatím zaevidovali celkem 2680 dopravních nehod, říká krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: Od ledna do konce července přišlo v důsledku dopravních nehod o život 10 osob, což je oproti minulému období o 9 méně. I v počtu těžce zraněných došlo k výraznému poklesu, a to o 25, kdy se letos pohybujeme na čísle 35 těžce zraněných osob.
0: Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Sportmánie v Plzni nabízí i cvičení pro seniory. Do pátku můžou zájemci přijít za nákupní centrum Plaza na ranní cvičení od 9 hodin. Čím se seniorské lekce odlišují, popisuje organizátorka ranního cvičení Lada Valentová.
3: Liší se určitě v intenzitě, kdy necvičíme v tak vysoké tepové frekvenci a cvičení je zaměřené hlavně na zdravá záda a na střed těla. Zaměřujeme tam cviky na jemnou i hrubou motoriku, což v tom seniorském věku je velmi důležité, a potom na flexibilitu všech velkých kloubů. Sport.
0: Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezony obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače, který v minulých dnech podstoupil druhou operaci achillovy šlachy. Západočechy při absenci 57-letého bývalého reprezentačního kouče povedou asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. Klub o tom informoval na svém webu. Jandač chyběl s týmem na ledě již na začátku srpna, kdy Západočeši odstartovali závěrečnou část přípravy na extraligu.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo nebo oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 16 až 13, na horách 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno, postupně až zataženo. Od západu se mohou objevit místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď bude na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 187 u obce Mokrosuky na Klatovsku stále probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních aut. Komunikace je uzavřena a doprava je odkloněna po objízdné trase. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl. Mm-hmm. Jako spíš klesá ke dnu, ne?

0: se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku. Takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha. A vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D. Vzdáváme hold.
0: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, jsou sloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
0: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být, jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí. Já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let. Dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj. Má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom, cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte.

0: Dospívali Tessy a Refiu, je s vámi Urma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej jdem pomalu up. Bylo
2: asi
1: mi
2: to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barber jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se znašel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, uskydil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci. Mě to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt. Vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministrně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřej Hejmu.
0: Ondřej Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.

0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes? Kamil Střihavka ji stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková, ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata a potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
1: Zla.
0: To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že jo, všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne nic
1: ne,
0: takového.
1: Ne, tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť,

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak no, v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to, já Chyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přehánky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojediněle, na severu republiky místy přehánky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni závidět.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed Třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano,
3: je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, bez půl roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal taky první.
4: Jo, takhle, tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet. Ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo. Ani nevím, s kým jsem se setkal. Nic. Říkáte, že to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli? Do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky. Dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedá se nic dělat, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala, nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronese doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne. Já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis. No, na kolo jsem začal jezdit. No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník.
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra?
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně.

0: A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
1: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás stojí.
0: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si ji být.
1: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost, spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
2: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce. Když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No. No, tak tam už to potom začalo.
1: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
0: Stoprocentně.
2: Určitě, no.
1: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
0: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdyby jste chtěl.
1: Prostě přišla láska.
0: Přesně tak nějak. No,
2: no je to tak. No, je to tak. A od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak, jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví potom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě spolu. Nikdy.
0: To jsme stali jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
1: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
2: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
1: A skoro slzíte, ano.
2: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
1: A to je hezké.
2: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, a pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla, my jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu, takže jediná jeho reakce pak byla. Víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo. Protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě. No, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla. Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Takže ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový den jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. Prstínek, no.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. A tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nebyla taková, ale on se mal...
0: To bylo.
2: V těm už ví, seba se začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou rušák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: A doufám, že to zůstane dál, že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře, dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone.
4: Kafe.
3: Kafe.
4: No.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý.
4: Zlatý.
3: Pasík, zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedáme do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
4: To je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo. Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali a vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme, abych vám řekl pravdu, my jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s tesovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že si nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej, a my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi jen pomalinku, nic. No,
4: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: No.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do té přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas. No.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si dal lakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste
4: ne? Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty vše jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Tak je překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne. Ale kdy předtím, to fakt nevím. To fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to, nic extra. ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. Když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat, když on to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiže bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být naprosto nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že se jí pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo ní, tak ji tam pohladím. Ta rukava tam jde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takové to milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To by drželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak bude šťastný zase. Já. To ten život by ztratil smysl. A asi teda já nevím, musí to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád.
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc. To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Jsem.

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šedířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

půl páté a že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi půl šestou a půl devátou. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před třemi hodinami. Ten báječný východ slunce kolem půl páté. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V pět ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v půl páté, nebo nejpozději v pět, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi pátou a šestou. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o půl páté, posunul je na čtvrtou a pak dokonce na půl čtvrtou hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých.

V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve čtyři jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po pěti dnech ho bylo slyšet, jak čuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raním skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř, jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakulíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakulíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda, jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky, di Carantaratta, no.
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, počkej, tak to není. Ničí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl. Že?
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Dože a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má v hrsti Porfíria a Demonio má v hrsti Pia
6: no?
7: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám. Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900, nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí, 17 kilometrů, je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit jako diskotéka, je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstujou mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned bych se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 9:30 prostě je jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: No a pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenilo tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teďkom vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné. Je dobře, že jste si ji užila. Přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem. I kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50 hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku prostředí. Středníček z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, To chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná. Mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená. Takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha, tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě. Bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavlel na kolena, všichni klekli i bez

0: jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tvářek, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte Noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán. Zalúbení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je.
0: Uh-huh.
1: Plus teda to včelaření novozélandské.
0: Uh-huh.
1: To jsou taková dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano.
1: Že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 16 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky zajímím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali jsme se, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kryhy nebo led. A zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studé nevodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné Hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam to začali, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komorka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky...
0: Patří, že jo.
1: Tak jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho...
0: Z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To by bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Oline. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak hrozně si toho vážím, vás, celého rádia, a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davidcích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela asi 38 let, no, a bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou Davidci, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách, a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal, a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. Takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Předám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše, a ten nám napsal: měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglockner Hoch Alpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl nikde, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem táh jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janíčko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc ji neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Je to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat, asi ty Spojené státy, nevím, jestli to tam někdy by byla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak, takže
1: no,
0: to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete, tak. máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchal jsem teď před chvilkou Petra Kocmana, mám asi na jiném rádiu, zase
0: ano,
1: to rady.
0: Ano, ano.
1: Jste taky ho mám kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal, takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: Děkuju.
1: Na vás. Vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna, to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radosti paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říkala, jak to, tam nemáte mě, protože jste mě ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Naschledanou a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije, bylo to někdy v 90. letech, tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl, viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano,
1: bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna,
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovo a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no bylo by jich hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju. Dobrou noc.
1: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám. Já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Když miluji strašně slony, já mám doma slony, talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300-400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si sednu na lavičku, dám si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Tak nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to vidí, že volám, paní hospodská volá, už má čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všechno slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zase.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: že
0: paní Emo.
1: Opina, ale že to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jak on má svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní?
1: Hotel Pradě Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, tak ke Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek, v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak
0: ráda
1: podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem Větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, Zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají,
1: vypustí,
0: že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to,
1: jo,
0: tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Jo,
0: dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všichni vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků, a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky. A tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera. Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutnili ti, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano. nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít projít tady taky. A jsem ráda, že teraz občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte mnoho zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři a takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou. Jmenuje se to tam Roby, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů,
0: mm-hmm.
1: Obrovský vítr,
0: mm-hmm.
1: Takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. Dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Vsetína,
0: uh-huh.
1: Tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, toho hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou. A
1: naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, tam mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojeni s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty snad to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půli cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkaz.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, z damu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě pochudí. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jestliš tady, co naplat? Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít i pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
5: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkrabí.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na umilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost, Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
9: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
11: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov
9: a lačen nových dobrodružství a výbojů. Hmm.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem, veden vzorným výkladem otce Arnošta, tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře, jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Bez té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda.
2: No dobré, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel v druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolků, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ti nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbu.
5: To mi právě vo, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko, všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiní.
6: Zpátky
5: si dobrá, tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král Jeruzalemský. A teď jdu pro císaře.
5: Stoj!
6: Nepom-
2: Náš zásný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevídu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pán.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevýjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
11: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychlouval?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
7: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařů.
12: A tento panož byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu,
10: o bože, jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
13: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
14: Ale no...
13: Konečně. No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
14: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
13: Proč?
14: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
13: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
14: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
13: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
14: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
13: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
14: Když nesmím.
13: Tak tam zůstaň bez polibku.
15: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
16: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půl chlebství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šerný.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
3: Sláva císaři! Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
6: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
6: Byla jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
3: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
6: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
11: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
6: Ty bys chtěl?
11: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
7: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
11: Cestou ti všecko vysvětlím.
7: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
7: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
12: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
7: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
14: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
15: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc, na